0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Hit the beat and take it to the first note.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: držíte vlnu krokodýla, což je dobře. Jarek přeje hezký poslech. Zájem o letní tábor zůstává vysoký. Některé turnusy jsou již plné a právě i na to koukneme u nás na krokodýlu. Jaro je tu, ale už řešíte samozřejmě léto. Zájem o letní tábory opravdu zůstává i letos vysoký. Část turnusů je již v tuto chvíli plně obsazena a některé tábory přijímají pouze náhradníky. To aspoň potvrdili zástupci českých řad dětí a mládeže, asociace dětské rekreace a tak dále. Volná místa stále jsou, a to především v pozdějších termínech nebo u méně specifických táborů. Tak třeba právě proto vaše dítě ještě tábor najdete, užije se to, vy si užijte další hety u nás na krokodýlu.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

dne. Rádio Krokodýl. Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Užíváte hity krokodýla, což je dobře, Jarek přeje krásný poslech. Přeji pohodovou jízdu všem řidičkám a řidičům a my se jdeme podívat na komplikace, které nás čekají vás, tedy hlavně řidiče, kteří jezdíte Brnem. Další dopravní komplikace jsou tu a začala nám přestavba frekventované křižovatky u čtvrté brány výstaviště v Křižkovského ulici, která se promění v okružní. Cílem je zlepšit plynulost dopravy, zejména během veletrhů, ale s tím se samozřejmě trošičku to tam teď zbrzdí. Tak pevné nervy, pohodu za volantem a užívejte hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojováci, šance Národní liga vrcholí. V neděli 10. května od 17 hodin nás čeká předposlední domácí utkání. Do Šipex arény přijede Vlašim. Doražte už od 15.30. Fanzóna na Srbské bude tradičně nabitá. Čekají vás burgery, hotdogy, drinky, pivo, živá hudba a skvělá atmosféra. Přijďte si užít parádní nedělní odpoledne se zbrojovkou. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
0: Fandíme s vámi. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojovku čeká předposlední domácí vystoupení sezóny. V neděli 10. května od 17 hodin se v Šipex aréně postavíme Vlašimi. Přijďte si užít fotbalovou neděli už od 15.30 do nabité fanzóny. Těšit se můžete na burgery od Fat Fuck, borku v hot dog, drinky od Rust Café, živou hudbu a další skvělou zábavu. Vstupenky jsou k dispozici přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Nenechte si ujít vrchol sezóny.
0: Fandíme s vámi.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde paní k lékaři. Jsem hrozně nevyspalá a unavená. No a co se stalo? Manžel je nemocný a já ho musím ve dne v noci hlídat. No tak proč mu nepořídíte ošetřovatelku? No právě proto pořídila, jenže ona je mladá a hezká a proto ho musím hlídat tuplem.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
3: Na zdraví.
4: Vypadáš utrápeně, řediteli.
3: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
4: No, to znám. Všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
5: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
6: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
7: Zbrojovačky a zbrojováci. Sezóna 2025-2026 míří do finále a nás čeká předposlední domácí duel. V neděli 10. května od 17 hodin změříme síly s Vlašimí. Přijďte oslavit Den matek. Už od 15.30 startuje nabitá fanzóna na Srbské. Vezměte rodinu a doražte si užít parádní nedělní odpoledne. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Těšíme se na vás na Srbské.
6: Fandíme s vámi.
8: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černovická nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Linkin Park a jejich Numb na Krokodýlu, minutu a čtvrt před 7 hodinou.
1: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: I na státní svátek v pátek 8. května roku 2026 s vámi Krokodýl, jmenovitě Katka Horáková.
5: A Tonda Kala, krásné ráno, ten kokrhač si nedá pokoj ani ve státní svátek.
0: Prosím tě, já jsem se dneska ráno zbudil 4.30, jako sám od sebe, že půjdu normálně do práce. Říkal jsem si, ještě ne.
5: A já jsem zase spala úplně tvrdě jako o víkendu, no nic, tak až zítra.
0: O čem pak zprávy v 7?
5: Máme zprávy, zvýšený dohled strážníků u hlavního nádraží v Brně se podle magistrátu osvědčil, víc za chvíli.
0: Po 7. Ava Max. Spice Girls. A taky Tereza Mašková a Marek Lambora. Když vidím náš dnešní počasí je a bude příjemné. V centru Brna teď máme nějakých 11 stupňů, Vyškov hlásí 9, Břeclav taky 9 stupňů. Odpoledne 19 až 22, na severu kraje kolem 18, na Blanensku a Vyškovsku možná drobné přehánky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Zvýšený dohled strážníků u hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil a bude pokračovat. Městská policie prostor před nádražím začala před 2 týdny nepřetržitě hlídat, protože se tam zhlukují lidé bez domova a někteří porušují vyhlášky a zákony. Situace se tam sklidnila. Na Pijatách po celé České republice si dnes mohou lidé připomenout 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Oslavy dne vítězství doplní také výstavy, průvody či tradiční pietní akt na pražském Vítkově, kterého se zúčastní prezident, premiér, ministr obrany nebo náčelník generálního štábu armády České republiky.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
5: Policie obvinila čtveřici mladíků z krádeží nafty na Třebíčsku. Dva z nich ještě nejsou plnoletí. Zadrženi byli v polovině dubna. Celkově způsobili škodu asi 300 tisíc korun. Už dřív policie uvedla, že se zvýšil počet krádeží pohonných hmot. Souviset mohl s růstem jejich cen. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1 a ukončili v 10. utkání Eurohockey Tour neporazitelnost už jistého celkového vítěze série. Češi porazili výběr 3 korunek po sérii 5 proher poprvé od loňského února.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pátek krátce po 7. Za normálního všedního dne by ten provoz byl výrazně silnější, ale v téhle chvíli se jezdí bez problémů, v pohodě. Nemáme hlášeny žádné nehody ani kolony, takže vaše cesta by snad měla být bezproblémová. Jaká bude cesta městskou hromadnou dopravou?
5: Bude taková, že budete jezdit podle jízdních řádů pro soboty a neděle, tak s tím počítejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krátce po 7 hodině jste s Krokodýlem, kde pro vás za chviličku chystáme něco, čím si vysloužíte dvě vstupenky do Mahenova divadla na klasiku z života hmyzu.
1: No a samozřejmě budeme soutěžit s brněnským Hantecem, tak si to nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Lékař k pacientce. Chtěl jsem se vás ještě zeptat, jestli je váš muž pořád náměsíčný? Už ne. Vylečil se? Ne, spadl.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut. K tomu na Krokodýlu je připraven Brněnské Hantec. Máme tedy pro vás dvě vstupenky do Mahenova divadla na představení Ze života hmyzu, které se odhraje 23. května od 19 hodin.
2: No, tyto vstupenky nabízíme na lince 603 103 103, kterou můžete volat právě v této chvíli, pokud už jste tady vzhůru.
1: Někdo už vzhůru je. Rádio Krok... Aha. 950 ten telefon končil, jsem zjistil zachytit. Tak prosím vás, kdybyste chtěli, je to připraveno. A na co se to dneska Žanek ptá, co máte uhodnout?
3: Gobite, co to je? Plunková sícna?
1: Plunková sícna, co to může být? Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kdo si nám dovolal?
4: Dana.
1: Dano, proč stáváte, když je státní svátek? Jo, nějak jsme se neslyšeli, dobře. Dano, víte, no? co to znamená plonková sicna?
4: Volné sedadlo?
1: Vy se ptáte, Žanek odpovídá.
3: Plonková sicna je volný sedadlo.
2: Úplně správně.
4: Dobře.
1: Naprosto. Ze života hmyzu, viděla jste to někdy to představení?
4: Ne.
1: Já se přiznám, že taky ne.
2: No,
1: teda.
2: Jsme na tom všichni tři.
1: Není to náhodou povinná četba?
2: Je to možný.
4: To už netuším, už jsem v nějakém věku.
1: Jo, tak to
2: mi taky.
1: To mi taky, si z toho nedělejte. Stupenky jsou vaše, gratuluji, mějte se hezky.
2: Hezký den.
4: Díky.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: How do you do, Kačenko, jak se máš?
1: Bezvadně.
0: Tak to je super.
1: Svátek.
2: Právě.
0: Volno, teda jak pro koho? Počasí si taky nevzalo volno, co nám dneska vytvořilo. V téhle chvíli máme v centru města Brna nějakých 11 stupňů, dívám se tady podívín, kousek od Břeclavy hlásí 12,5. Odpolední teploty budou mezi 19 až 22, odpoledne a na večer možná lokální přehánky na Blavensku nebo na Vyškovsku.
3: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Práce na multifunkční hale, která vzniká v areálu brněnského výstaviště, se nyní soustředí na budování ledové plochy. Dělníci také montují osvětlení a dokončují úpravy venkovních zpevněných ploch. Stavba zhruba za 5 miliard korun se má otevřít v říjnu. Požár v Brně Slatině v noci na čtvrtek zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce. Podle majitele při požáru uhynulo několik psů. Na pomoc tíživé situaci vypsal sbírku. Příčina požáru se vyšetřuje. Šíření hantaviru na výletní lodi v Atlantickém oceánu není počátkem nové pandemie ani krize podobné nemoci COVID-19. Včera to prohlásila šéfka Světové zdravotnické organizace pro prevenci pandemií a epidemií. Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastázii Zacharovovou z Ruska 6-4, 6-1 a postoupila do třetího kola. Z pětice českých hráček uspěla jako jediná.

0: Desmod, civilní obrana, volant a panoptiko. Lístky na kellyangang.cz.
1: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
6: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
7: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
10: Hit za hitem.

0: Krokodýl.
1: Ano, už dneska vypukne brněnský Miles, už dneska se uvidíme na brněnském výstavišti a uvidíme tam také Nikolu, která měla šílený nápad. Dneska už ji uvidíme od 10. hodiny dopolední na Svoboďáku, potom na Milesu. Mimochodem, jak vypadal ten výherní telefonát, když se volalo Nikole a oznamovali jsme jí, že vyhrála 2 Gold VIP vstupy a k tomu vlastní soukromou WC budku Rádia Krokodýl? Tak to vypadalo.
2: Nikola.
3: Slyšíme se, tady je Rádio Krokodýl, je tam Nikola?
2: Ježiš, zdravím, ano, Nikola.
3: Nikolo, vyhráváš!
2: No to si děláte srandu, opravdu?
3: Vyhráváš 2 Gold VIP vstupy a k tomu vlastní WC budku Rádia Krokodýl.
2: Tak tu mám radost, to je skvělý. No tak to budou holky šílet. Pane bože, děkuju.
3: No a teď pojďme k tomu, co jsi napsala, co budeš realizovat a co šíleného tě napadlo.
2: Budu chodit po Majálesu, budu oblečená jako budoucí nastávající nevěsta jako na útěku a budu se snažit získávat od lidí rady do nového manželství anebo také jejich hříchy, co se jim stalo na festiácích a za to jim budu dávat úkoly, rozhřešky nebo tresty.
3: No, dokonce i tresty, tak co je důležité, ano. Ty máš výhru, máš WC budku vlastní, VIP a samozřejmě užiješ si to tam.
2: Přesně tak, to teda. Ještě jednou moc děkuji, Krokodýle.
1: Nikolka si bude užívat a užívat si budete moci i vy. V téhle chvíli můžete volat Krokodýla.
4: Ano, přátelé, pokud ještě nemáte vstupenky na dnešní Majáles, tak teď je můžete mít, volejte 603 103 103 a první z vás vyhrává.
1: To je trochu zděšení, počkat, už jako, že
4: jo,
1: můžeme teď,
4: hned.
1: Pokud prosím vás nemáte program na ten dnešní večer nebo odpoledne a tím pádem večer, tak 603 103 103, Rádio Krokodýl, dobrý den.
5: Ahoj, tady Petr.
1: Ahoj Petře, měl jsi v plánu jít na Majáles?
5: Ano, samozřejmě.
1: No tak tady máš ještě od nás 2 lupeny, souhlasíš?
5: Super, děkuju.
4: Tak ho přijeme.
1: Gratulace, měj se, zatím, ahoj.
5: Ahoj.
0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8 minut po půl 8 jdeme za dětmi. Ty to ví a ví to určitě i Kateřina.
2: Je to tak. Za chvilku si kýchnu. Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, co je to alergie.
3: Když jsou děti nemocný, tak musí jít za zubama s těma za zubařem a pak jim vytrhne. Kristýnka naše nemůže o hříšky, protože by bylo špatně. Energie je to, když někdo má energii na nějaké ovoce nebo zeleninu.
1: Na co ty máš energii, prosím tě?
2: Já uzeleníju. Tak já musím říct, že samozřejmě pilit prach, roztočit všechno, co jde, tak to mám. Ale teď mám na období docela takového jako klidu.
1: Že se můžeš projít po rozkvetlé ruce?
2: To úplně asi ne, ale můžu se nadechnout docela.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Sophie B. Hawkins a Right Beside You na rádiu Krokodýl, 8:45. Sluníčko máme venku, teplota nám pomaličku začíná stoupat. V centru Brna máme teď aktuálně 13,5 stupně. V Břeclav hlásí 11, Hodonín 12, Vyškov 10, Žďár nad Sázavou hlásí 8 stupňů. Odpoledne 19 až 22 a odpoledne lokální přehánky na Blanensku a na Vyškovsku.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Dětská nemocnice v Brně opraví pavilon S, ve kterém je dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Práce začnou v červnu a potrvají rok. Prezident Petr Pavel chce po dnešním jednání společně s premiérem Andrejem Babišem oznámit, že se červencového summitu Severoatlantické aliance v Turecku zúčastní oba. Jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části zveřejnil deník N. Americká armáda provedla v noci na dnešek vzdušné údery na íránský přístav Bandar Abbas a ostrov Keshm v Hormuzském průlivu. Armáda Spojených států údery potvrdila s tím, že jde o odvetu za íránský útok na 3 americké torpédoborce plující Hormuzským průlivem. Írán údery považuje za porušení příměří. Za účasti 3 českých cyklistů dnes v Bulharsku začne Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku budou Jan Hirt, jež pojede závod už po 9. a bratři Kopečtí, které čeká premiéra. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Já ten kram vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
7: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
6: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
7: Má dovolenou, pane řediteli.
6: Tak to se můžeme jít klouzat.
8: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
9: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
10: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
11: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
12: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
13: No vám i tobě a taky tobě.
14: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Matek na rádiu Krokodýl.
1: Jak to, že vy holky slavíte častěji než my kluci?
2: Jak to myslíš? Vždyť vy máte taky den otců.
1: Ale nemáme MDŽ?
2: Ježiš, tak pardon.
1: Ano, v neděli, tak jako každý rok, vždycky druhou neděli v květnu, je Den matek. Tak nezapomeňte na tu svou maminku, ať je odkudkoliv. Na Krokodýlu můžete celý týden vyhrát květinu úžasnou z Carmen Flory v Králově Poli, ale musíte k tomu poslat ještě k tomu krásný vzkaz.
2: Ano, můžete samozřejmě taky nechat zahrát tady u nás na rádiu Krokodýla své vzkazy. Posílejte na studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat telefon na vás. No a všim maminkám přejeme samozřejmě krásnou neděli, až přijde, že jo, ale na vás, pánové, přijde řada 3. červnovou, mám pocit.
1: Ano, to já jsem vždycky na rybách, když je den otců.
2: Ano, vidíš.
0: Byli u našich prvních krůčků. Byli nám vždy oporou. Díky, mami. Krokodýl.

0: Queenie a jejich Radio Gaga na Rádiu Krokodýl. 2 minuty před 8 hodinou.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Zveme vás do kina Lucerna na mysteriózní akční komedii B-tým na stopě. V této vtipné detektivce je pastýř, který každou noc čte ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nebudou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy. B-tým na stopě v kině Lucerna v pátek 8. května od 16 hodin.
0: Za minutu bude 8 hodin, my vám přejeme krásné sváteční ráno. I dneska pro vás máme zprávy, o čem pak budou ty v 8, Katko?
5: Pěkné ráno, tak ve zprávách hlavně taky varování, protože během prodlouženého víkendu se očekává mimořádná aktivita klíšťat a podrobnosti za chvíli.
0: Já jsem očkovaný, heč, peč, i když jenom proti tomu, proti čemu jde, počkat, já jsem měl
5: encefalitidu a...
0: Ne, já jsem měl boreliozu. Skončil jsem, bylo to špatný, a jsem proti encefalitidě.
5: Ale už je to dobrý.
0: Ano, už nemám žádné následky, už můžu jim mluvit. Co dáme po 8? David Guetta, Alphaville, Ava Max. Dáme také Flashdance. A budou i Roxetti. Dnešní počasí bude příjemné, už teď je tam hezky, máme tam skoro úplně jasno, teplota už je v téhle chvíli na 14 stupních v Brně. 10 má Vyškov, Břeclav 11, Žďár nad Sázavou 8 a Jihlava hlásí stupňů 10. Odpolední teploty 19 až 22, odpoledne sem tam možná drobné přeháňky na Blanensku a na Vyškovsku.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 8, hezké ráno.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Brněnští radní vybrali projektanta pro první etapu proměny chleborádovy vily ve Smetanově ulici na centrum Leoše Janáčka. Zakázku získala projekční kancelář, která má zkušenosti například s úpravami ústavního soudu. První etapa prací bude zahrnovat zajištění statiky nebo odstranění vlhkosti. Mimořádnou aktivitu klíšťat očekávají během víkendu na jihu Moravy meteorologové. Vydali kvůli tomu varování. Lidé by měli být při pohybu v přírodě na pozoru, a to nejen v lesích, ale také v parcích. Právě ve městech se lidé nakazí častěji. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání v takzvané bitcoinové kauze podali stížnost všichni 3 noví obvinění. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství. Dosud mu předloženy nebyly. Podle informací několika médií jde o exministra spravedlnosti Blažka, jeho někdejšího náměstka Daniela a advokáta Tice. Mezinárodní olympijský výbor zamítl zařazení cyklokrosu nebo přespolního běhu do programu zimních olympijských her 2030 ve francouzských Alpách. Podle předsedkyně výboru Kersty Coventryové budou v programu pouze sporty na sněhu a ledu, nikoli odvětví, která lze provozovat celoročně.
8: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na klidné silnice. Vidím tady policejní hlídku na ulici Živětínská, tedy tam za Oborou, nebo respektive mezi Oborou a Kohoutovicemi. Tam na vás čekají policisté. Jinak, jak říkám, se jezdí bez nehod, bez kolon a městská hromadná doprava dneska jezdí podle...
5: jízdních řádů pro soboty a neděle, tak s tím počítejte.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Do studia Krokodil přišel krásný mail od Břetislava. Mm-hmm. Dobré sváteční ráno z Bratislavy. Užijte si volný den. My na Slovensku dnes nemáme státní svátek, takže pracovní den zde je. Poslouchej dobře. Mm-hmm. Ale dnešek se platí, jako by byl státní svátek. Teda 100% příplatek. Prostě Slovensko.
1: To je krásný. A my na tu stovku musíme navázat, protože pro vás máme majálesovou částku rovných 100 000 korun za náš krokodýlí zvuk a soutěžní kolo už za pár minut.
0: Tak buďte s námi, dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Paní Bumbálková se ptá syna. Tak povídej, co jsi se dneska naučil ve škole? Jak spát s otevřenýma očima?

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak jsme se rozhodli, že když dneska je ten Majáles a my tam slavíme 32. narozeniny jako Rádio Krokodýl, že se nějak pěkně zaokrouhlíme částku v naší soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: A je nádherně kulatá, nabízíme rovných 100 000 korun a vy můžete volat studio 603 103 103 právě teď.
1: To je hrozný ranec.
2: Nádherný prachy.
1: 6 čísel už to je. 100 000 korun.
2: Hned bych to uvalila.
1: Jak jinak? Botičky, kablečka.
2: Ne, dovolená, dovolená.
1: Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo tam?
3: Tady je Jitka.
1: Jitko, dobrý den. Kdy jste naposledy vyhrála 100 000?
3: No to vám nemůžu říct.
1: A, dobře, buďte...
3: Někdo mohl závidět.
1: Buďte tajná. Ale třeba je vyhrajete právě teď, když nám řeknete ten správný zvuk. Co to podle vás je?
3: No, dívejte.
1: Dívám
3: já
1: se.
3: Já jsem si říkala... Jestli to není štípání dřeva na štípačce.
1: Mm-hmm. Tak tenhle zvuk mám mnoho naposlouchaný.
3: Jo?
1: No, já mám doma...
3: Takže děláte dřevo na zimu?
1: No, ano, mám doma štípačku a štípu. Tak schválně, jdeme naštípat nějaké to dřevo.
2: Odpovídá to Tondo, protože já třeba štípu jenom děti doma.
1: No, když vlastně tam jakoby neslyšíš ten stroj, který jako jede a máš jenom to poleno samotný rozlamuješ to poleno od sebe,
2: tak to sedí. Mm-hmm.
1: Tak to zní úplně přesně takhle jako. Mm.
2: Tak co na to arbitr?
1: 100 litrů. Co říká arbitr?
2: Stále nic, stále trefa vedle. Je nám to líto.
1: Mějte se moc hezky.
3: Nevadí, jdeme štípat. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Cyril na Krokodýlu 11 minut před půl devátou. Katka má pro vás připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: V Brně máme 14 stupňů, ve Vyškově 13,5, Břeclav hlásí 12,5, Hodonín 13,5, ve Žďaru je 9 a v Jihlavě je stupňů 10. Odpoledne čekáme 19 až 22, na severu kraje jen kolem 18 stupňů a odpoledne a večer možná lokálně přehánky, ale větší pravděpodobnost výskytu je na Blanensku a na Vyškovsku.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Brno hledá projektanta pro stavbu nového bytového domu ve Francouzské ulici 61. Nyní je na této adrese zastaralý rodinný dům, který nezapadá do tamní zástavby. Práce na multifunkční hale, která vzniká v areálu brněnského výstaviště, se nyní soustředí na budování ledové plochy. Dělníci také montují osvětlení a dokončují úpravy venkovních zpevněných ploch. Stavba zhruba za 5 miliard korun se má otevřít v říjnu. Evropská unie musí do 4. července uvést platnost v loni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak bude čelit výrazně vyšším clům. Uvedl to americký prezident Trump. V březnu dohodu podmíněně schválil Evropský parlament. Na její konečné podobě se však ještě musí dohodnout s členskými státy Evropské unie. Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastázii Zacharovovou z Ruska 6-4, 6-1 a postoupila do třetího kola. Z pětice českých hráček uspěla jako jediná. Do druhého kola mužského turnaje prošel Tomáš Macháč. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
2: Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
3: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
2: Radio Krokodýl.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
6: Zbrojováci, šance Národní liga vrcholí. V neděli 10. května od 17 hodin nás čeká předposlední domácí utkání. Do Šipex arény přijede Vlašim. Doražte už od 15.30. Fanzóna na Srbské bude tradičně nabitá. Čekají vás burgery, hotdogy, drinky, pivo, živá hudba a skvělá atmosféra. Přijďte si užít parádní nedělní odpoledne se zbrojovkou. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
5: Fandíme s vámi.
7: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
8: Ano, slyšíte správně.
7: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
8: Žádné dlouhé čekání.
7: Profesionální montáž a rychlá realizace.
8: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
7: nebo telefon 724 100 122.
8: Klimatizace Břeclav.
7: Řešení proti letnímu horku.
9: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
10: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
9: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
10: Že bych se taky svezla.
9: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
12: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.

Přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl.
1: Už dneska na brněnském výstavišti brněnský Majales. Mimochodem začínat se bude už v 10 hodin dopoledne v Majalesovým průvodem, který startuje z brněnského náměstí Svobody. My jsme pro vás něco měli.
2: Měli jsme pro vás super cenu, a to 2 Gold VIP vstupy a taky vlastní WC budku Rádia Krokodýl, kterou získala Nikola, naše výherkyně krokodýlí soutěže.
1: A co slíbila, že udělá?
3: Budu chodit po Majalesu, budu oblečená jako budoucí nastávající nevěsta jako na útěku a budu se snažit získávat od lidí rady do nového manželství, anebo také jejich hříchy, co se jim stalo na festiácích, a za to jim budu dávat úkoly, rozhřešky nebo tresty.
1: Tak to dneska bude dělat Nikola, vy tam taky můžete potkat a potkat ji tam můžete zcela určitě, protože v téhle chvíli pro vás máme 2 vstupenky na brněnský Majales. Stačí jenom zavolat 603 103 103 a bude to vaše. Jinak ty rady do manželství, jedna nejzásadnější, jsem mi tady včera říkal, Katka říkal, to je blbý. Ne, nejzásadnější rada, někde jsem to slyšel, to není ode mě, je, aby měl chlap prázdný pytel a plné břicho.
2: Tomu nerozumím.
1: Aha, dobře, já to nikdy vysvětlím. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý, tady je Peťa.
1: Dobrý den, Peťo, odkud voláte?
4: Já z práce.
1: Vítě státní svátek, co tam děláte?
4: No jo, někteří musí udělat i na státní svátek, vy taky děláte.
1: To je pravda.
2: Jasně, my slavíme prací, to je jasný, že jo.
1: A stihnete ten Majales teda, když jste teďka vyhrál dva lupeny tam?
4: Já to nám dceři, ta půjde ráda.
1: Jo, takhle, hodnej taťka.
2: Paráda.
1: Tak jo, je to vaše, užijte si to, ať vám to co nejrychleji uběhne. Mějte se hezky.
2: Krásný den.
1: Naschledanou.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: rukami. Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 9:05 jdeme za dětmi a za pravdomluvnou Katkou.
2: Ve školce na Lesné jsme se ptali, co je lež a proč lidi lžou.
3: Já třeba vím, co to je lež. To třeba někdo něco zahodil a říká, to zahodil on, vidíte, to zahodil on.
4: Že prostě někdo něco ukradl z domu, tu nejoblíbenější věc jako peníze. A potom ty lidi, kdo tam byl v tom domu, zjistili, že nemají peníze. Všude se ptali a kdo to byl, no, tak on jim hlal.
5: Když někdo rozbije televizi a neudělal to, ale nechce se k němu přiznat a on řekne, že to neudělal.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Mr. President Jojo Action na Krokodilu 9:05. Venku máme hezky, sluníčko je venku, teplota v Brně už je 15,5 stupně, ve Žďáru necelých 10 a v Břeclavi mají plus 14. Odpoledne to bude mezi 19 až 22. Odpoledne zvětšená oblačnost a možnost lokálních přeháněk. Větší pravděpodobnost výskytu je na Blanensku a na Vyškovsku.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Dětská nemocnice v Brně opraví pavilon S, ve kterém je dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Práce začnou v červnu a potrvají rok. Prezident Petr Pavel chce po dnešním jednání společně s premiérem Andrejem Babišem oznámit, že se červencového summitu Severoatlantické aliance v Turecku zúčastní oba. Jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části zveřejnil deník N. Sir David Attenborough, legendární tvář a především hlas přírodopisných dokumentů i celoživotní bojovník za ochranu životního prostředí, slaví dnes své narozeniny. Muž oceňovaný světovými lídry i významnými osobnostmi je po celou dobu své kariéry obdivován pro své charisma, humor a lidskost. Za účasti 3 českých cyklistů dnes v Bulharsku začne Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku budou Jan Hirt, jež pojede závod už po 9. a bratři Kopečtí, které čeká premiéra. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Na zdraví! Vypadáš utrápeně, řediteli?
7: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
6: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
8: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
9: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
10: Ach, jo, to je hrozná práce.
11: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz
12: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
13: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
14: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
15: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dámy a pánové, blbec nakonec.
1: Koho pak nám představíš, Kačenko, 7 minut před 9?
2: No, málem jsem to byla jako já, jo, protože včera jsem po dlouhé době jela jako dost intenzivně MHD v Brně a byla asi před státním svátkem nějaká akce revizoru, jo, protože jsem jela nejdřív poledne šalinou, nastoupím a kontrola. Pak jsem v podvečer jela znovu jinou šalinou, znovu kontrola. V zápětí jsem hned přestoupila do autobusu a znovu revizor. A já už jsem začala smát a říkám mu, vy jste dneska můj třetí.
1: A co on na to? To by mě zajímalo.
2: No, nejdřív se zarazil, zadíval se na mě, pak mu to teda jako došlo, tak se začal taky smát a říká, vy ale máte štěstíčko. A já říkám, já mám hlavně štěstíčko, že nejezdím na černo, protože dneska by se mě to fakt prodražilo.
1: Kolik to tě stojí? 1500?
2: Jízdenka. Nevím.
1: Ne, ne, ne, pokuta.
2: Já mám pocit, že snad dokonce kolem 2000.
1: To zjistíme, prosím vás, řekneme vám to jako po deváté, aby jsme třikrát za den si to užila.
2: Včera tři, hnedka naraz.
1: Pojďme dál. Krokodýl.

0: a větší Without You na Krokodýlu 2 minuty a bude 9.
1: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně. Uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
5: Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní

0: ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
1: 40 vteřin a bude 9 hodin, máme pátek, ale státní svátek, pátek 8. května, poslední, no, pracovní den, jak pro koho, 19. týdne. Ze studia Rádia Krokodýl vám hezké sváteční dopoledne přejí Katka Horáková.
2: A Tunda Kala, krásný den vám všem. Zvýšený dohled strážníků u hlavního nádraží v Brně se podle magistrátu osvědčil, další informace ve zprávách.
1: A co si dáme po 9. budou 90. Například si dáme Headway. Bude i Aqua a třeba i Metallica. Dnešní počas je hezké a hezké bude, vydrží nám to. I když možná na večer někde na Vyškovsku nebo na Blansku můžou být nějaké drobné přehánky a teploty mezi 19 až 22 stupni.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezké dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Zvýšený dohled strážníků u hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil a bude pokračovat. Městská policie prostor před nádražím začala před 2 týdny nepřetržitě hlídat, protože se tam zhlukují lidé bezdomova a někteří porušují vyhlášky a zákony. Situace se tam sklidnila. Na pietách po celé České republice si dnes mohou lidé připomenout 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Oslavy dne vítězství doplní také výstavy, průvody či tradiční pietní akt na pražském Vítkově, kterého se zúčastní prezident, premiér, ministr obrany nebo náčelník generálního štábu armády České republiky.
4: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
2: Policie obvinila čtveřici mladíků z krádeží nafty na Třebíčsku. Dva z nich ještě nejsou plnoletí. Zadrženi byli v polovině dubna. Celkově způsobili škodu asi 300 tisíc korun. Už dřív policie uvedla, že se zvýšil počet krádeží pohonných hmot. Souviset mohl s růstem jejich cen. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1 a ukončili v 10. utkání Eurohockey Tour neporazitelnost už jistého celkového vítěze série. Češi porazili výběr 3 korunek po sérii 5 proher poprvé od loňského února.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrazíme na klidné silnice, nemáme hlášeny žádné nehody, kolony, sem tam se pravda pracuje. A my jsme slíbili, že řekneme, jak to je s těmi pokutami v městské hromadné, která mimochodem dneska jezdí jak, Katko?
2: Jezdí podle jízdních řádů pro soboty a neděle, tak ať vás to nezaskočí.
1: Jinak Katka si to včera užila 3x.
2: Ano, já jsem měla hned 3 revizory, ano, v jeden den a bylo by to jako hodně velký balík peněz, že bych potřeba vyhrát těch 100 tisíc, o který soutěžíme, no, protože je to ranec.
1: Je to ranec. Pokuta zaplacená na místě je 1000 korun, mm-hmm, ale pokuta zaplacená dodatečně je 2500 korun.
2: To je drsný.
1: To by si hodně vydělala.
2: To bych si hodně vydělala, tak díky bohu za ty SMS jízdenky.
1: Prosím tě, bylo by to 7575 korun, že se platí 2500 pokuta a k tomu ještě jízdné 25.
2: Tak to nepotřebuju, tuhle pokutu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dneska je Majáles a je tady spousta interpretů, kteří tam budou. S Katkou jsme si říkali, že bychom se šli podívat na Jiřího Korna.
1: Stoprocentně, já chci i Sáru Rikas, to je jako můj cíl, těhle dva interpreti, a když budu mít ještě energii, tak vydržím, co nejdou, to půjde.
0: Jo, jinak těsně před Jirkou Kornem uvidíte i nás, krokodýláky, přímo na pódiu. Tak se na vás těšíme.
1: Ahoj.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde chlapek do cukrárny a ptá se prodavačky, co je to za hnusný dorty? Co si to vůbec dovolujete pít takovej humus?
3: Já pekla dorty, když vy jste ještě nebyl na světě.
2: No tak proč je prodáváte až teď?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života. Máte písničku, na které jste vyrůstali? Vzpomínku na nějaký konkrétní rok? Událost, která se vám vybaví? Napište nám na program@krokodil.cz a my vám hit vašeho života zahrajeme.
1: Dnešní hit vašeho života vybírá Veronika z Moravan. Je to písnička, kterou si vždycky tancuje. Je na to speciální taneček, tak pro všechny, co se těší na dnešní majales v Brně. Děkuji za zahrání, napsala Veronika z Moravan. Ano, Last Ketchup. Ketchup song. Tancujeme všichni? Ano, posíláme to všem majalesákům a mimochodem za chvilku se tam taky budeme podívat.

0: Brněnský Mále se bude dneska odehrávat na brněnském výstavišti, k tomu také samozřejmě oslavy 32. narozeniny Rádia Krokodýl. Ale kompletně celé to startuje na brněnském náměstí Svobody. Co se tam děje, v kolik se vychází, jak to bude probíhat, tak to nám teď řekne kolega Jirka Wiener, který je přímo na tom brněnském náměstí Svobody. Jirko, hezké dopoledne.
1: Ano, Krokolítka, je to tady akce, která nemá v České republice obdoby. Krokodiláci, letos posuneme laťku ještě výš, protože brněnský Majáles startuje legendárním majálesovým průvodem a opět rozespíváme celé Brno právě v tom průvodu. No a po cestě ze Svobodňáku, kde je právě teď sraz, vystartujeme v 10 hodin 40 minut na brněnské výstaviště, kde začneme vůbec celou show. No a po cestě vlastně tady z centra města Brna na to výstaviště budou z alegorických vozů hrát kapely jako Vypsaná fixa, anebo taky třeba zpěvák Mikulas. Bude to velké, začínáme Krokodýláci na náměstí Svobody. Tady je vaše Krokohlídka, zdravíme.
0: Jirko, taky zdravíme, takže chcete-li to vidět už od úplného začátku, tak vyražte na Svoboďák a ten dnešní den si fakt užijte. Přeju vám hezké dopoledne.
2: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
3: Máme konečně vlastní dům.
2: Ještě to není úplně domov.
3: Ale to se spraví.
2: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
4: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Izomat stavebniny.
9: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
10: Cemix fasáda, trvalá paráda.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Diskotéková klasika Captain Jack za námi z roku 96 a před námi hádání hitu v jedné sekundě, který je dneska z roku 2019. Když uhodnete podle první sekundy písničky, kdo to zpívá nebo jak se to jmenuje, tak tady pro vás mám dvě vstupenky do Mahenova divadla na představení Ženitba. Bude se to hrát 24. května od 17 hodin. Telefonní linka je volná 603 103 103 a hit v jedné sekundě zní takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: Pak to jede dál. Pustíme si to samozřejmě úplně celé. Tady je tuhle písničku, která je z roku 2019. Tedy buď jméno interpreta, nebo jak se to jmenuje. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Marťa.
1: Ahoj, Marťo, co dneska děláš, když je volno?
3: No, teďka zrovna vařím oběd.
1: Co bude dobrého?
3: Vítečky se špenátem a knedlík.
1: Dobře, hezky to zní. Prosím tě, poznala jsi tu písničku?
3: Já si myslím, písničku nevím, ale myslím si, že Adriana Grande.
1: Adriana nebo Ariana?
3: Ariana.
1: No, tak ta to není.
3: Ne.
1: Ne, je mi líto, děkuju, měj se moc hezky.
3: Tak díky, ahoj.
1: Ahoj. Tak, Adriana Grande to není, je to někdo jiný. Jako, tak je to ženská, ostatně z té první sekundy podle toho hlasu. Jako jasně, když chlap zpívá falzetem, tak to není poznat, ale tohle bylo zpíváno normálně. Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, není to Ava Max?
1: Vy se jmenujete Ava Max?
4: Ne. Kristýna.
1: Kristýna. Kristýna říká Ava Max a já říkám, že to je Ava Max. So am I. Jaký máte dneska program, Kristýnko? Povídejte.
4: Tak povíj celkem volnější.
1: Když je volno.
4: Je volno. Budeme si něco dělat na zahradě.
1: No, to mě taky čeká. Konečně to jde. Tak jo, vyhrála jste dvě stupenky na Ženitbu. Gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky. Naschranou.
4: Naschranou.
1: Ava Max, So Am I, dáme to celé.

0: So Am I a Ava Max dnešní hit v jedné sekundě. Ano, odskočili jsme si s hudbou z 90. let do roku 2019, ale do 10. ty 90. budeme zase nabízet. Dáme Westlife. Emily. A taky bude Eminem. Taková krásná tucárna z roku 2000. Without me. Tady je Krokodýl 5 minut před 9:45. Přeju vám hezké sváteční dopoledne.
1: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
2: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Ne, je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
5: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám,
4: sedím,
3: strouhám,
4: flambuju.
3: Hasím.
4: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
3: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
2: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
6: Za kolik bereš?
7: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
6: A proč ještě nejezdíš elektricky?
8: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
9: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
10: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

0: Tak tohle byli Backstreet Boys, kteří nám uzavřeli 90. po 9., protože bude 10 za 3/4 minuty.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. Kate Ryan. Nila Diamonda. A budou i kabáti.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Vyškov hlásí 15 stupňů, Hodonín 16,5, Břeclav 16, Brno stupňů 17. Odpoledne by mělo být 19 až 22, na severu kraje jen kolem 18 a odpoledne možná přehaňky, ale hlavně pokud, tak na Blanensku a na Vyškovsku.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Dnes si připomínáme Den vítězství, státní svátek spojený s koncem druhé světové války v Evropě. Příměří vstoupilo v platnost 8. května 1945 ve 23.01 středoevropského času. Osvobození Brna proběhlo o pár dnů dříve. Boje vyvrcholily 26. dubna 1945. Rudá armáda tehdy osvobodila většinu vnitřního města. Památku obětí i osvoboditelů si Brněné připomenou v 11 hodin pietním aktem na Moravském náměstí. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliózy a 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Loni bylo nemocných za první 4 měsíce s encefalitidou o 4 víc. Kvůli současnému počasí ale aktivita klíšťat v příštích dnech poroste. Nejvíc jim vyhovuje vlhko a teplo. Nejnovější globální 10% cla uvalená v únoru americkým prezidentem Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná. Rozhodl o tom americký soud pro mezinárodní obchod. Zablokoval je však pouze pro dva soukromé dovozce a americký stát Washington. Čeští vodní slalomáři před sebou mají dva klíčové víkendy sezóny, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jediné volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z loňského mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou. Všechny čtyři nominační závody se uskuteční v pražské Troji.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, zdravím na silnice, někdo evidentně stěhuje, jak jsem na to přišel, velmi jednoduše. Ulice Žabovřeská ve směru do Pisárek za připojením od Kniničské leží na vozovce nábytek. Tak třeba pokud potřebujete nějakou skříň nebo židli, tak se tam zastavne. Teď vážně, dejte na to pozor. Jinak se jezdí bez problémů, bez komplikací, nemáme hlášeny žádné dlouhé kolony, ale je tady zdržení po D1 ve směru od Prahy, tak v podstatě kolona je někde od exitu Brno-Západ a je až ke křížení s D2. Tak s tím počítejte a jeďte prosím opatrně. Přejeme šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Chcete tady nasámat atmosféru brněnského Majalesu, tak se stavte na náměstí Svobody, kde už se to tam schází, už se to řadí a v 10.40 o tam vyrazí průvod. Mimochodem během chvilky se tam taky půjdeme podívat. Vy jste s Krokodýlem, přeju vám hezké sváteční dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rozhovor učitele a žáka. Proč jsi přišel pozdě do školy? No, protože jsem vyšel pozdě z domu. No a proč jsi nepřišel dřív? No, protože už bylo pozdě, abych vyšel dřív.

0: počasí nám dneska přeje doslova na jedničku. Je to přesně to, co jsme pro dnešní Majálesový den potřebovali. Na brněnském výstavišti startuje dneska Majáles s krokodýlem, který tam oslaví navíc 32. narozeniny. No a kolega Jirka Wiener je od brzkého rána v akci, aby bylo všechno připraveno. A teď už je na značce na náměstí Svobody, odkud vyráží Majálesový průvod. A tak se ho právě teď budeme ptát a zdravíme, jak to tam vypadá.
1: Krokodýláci, zdravíme přímo z náměstí Svobody, odkud bude vyrážet průvod Majálesový. Bude se hrát z alegorických vozů, ale hlavně tady máme vítězku naší soutěže o WC budku Rádia Krokodýl, naši VIP Nikču, ahoj!
2: Ahoj, tady Nikča, zdravím Krokodýl.
1: Nikča už je oblečená jako nevěsta v bílém, dokonce má cedulku poslední rady před svatbou sem z Dříchy. Tak prosím tebe, jaký máš úkol? Ty jsi vyhrál naši soutěž, tak co budeš dělat?
2: Budu sbírat od posluchačů Rádia Krokodýl i návštěvníků jak Majálesového průvodu, tak celého Majálesu její rady do mého nastávajícího manželství, anebo také jejich hříchy z festiáků, nebo i jakékoliv jiné hříchy.
1: Nikča bude chodit po Majálesu jako nevěsta na útěku.
2: Dá se říct, mám k tomu i tenisky, takže utíkat můžeme. Jsem rady.
1: Je připravená, krokodiláci, zdravíme.
0: Tak to byl náš kolega Jirka Wiener a taky naše výherkyně Majálesové soutěže krokodýla Nikča, kteří se právě teď nachází na náměstí Svobody, odkud vyráží Majálesový průvod směr výstaviště. No a už zase se nám za chvíli brzo Jirka ozve.
3: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej,

0: Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
1: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Zbrojovku čeká předposlední domácí vystoupení sezóny. V neděli 10. května od 17 hodin se v Šipex aréně postavíme Vlašimi. Přijďte si užít fotbalovou neděli už od 15.30 do nabité fanzóny. Těšit se můžete na burgery od Fat Fuck, borku v hot dog, drinky od Rust Café, živou hudbu a další skvělou zábavu. Vstupenky jsou k dispozici přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Nenechte si ujít vrchol sezóny.
0: Fandíme s vámi.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
6: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
7: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Roku díl taky ve svátek na Den vítězství, kdy máme přesně 10:30, no a před námi Bon Jovi, taky Taylor Swift. No a pak už připomenu, že prostřednictvím krokodýla můžete popřát svým maminkám k nedělnímu svátku. Tak buďte s námi dál a mějte krásné dopoledne sváteční.

0: Matek na rádiu Krokodýl.
1: Do neděle ještě naštěstí daleko, užíváme si prodloužený víkend, ale právě proto vám Krokodýl připomíná, abyste nezapomněli v neděli popřát své mamince, protože bude mít svátek, bude den matek. No a Krokodýl vám samozřejmě jako vždy nabízí originální způsob, jak svou mámu ocenit a poděkovat jí za to, jaká je. Můžete ji u nás nechat zahrát a ještě vyhrát v našem vysílání nádherné kytice z Carmen Flora v Králově Poli. Tak své vzkazy můžete posílat už teď na studio krokodil.cz a nezapomeňte samozřejmě připsat telefon na vás. Tak v neděli, den matek.
0: Byli u našich prvních krůčků. Byli nám vždy oporou. Díky, mami. S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou, vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
2: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění v choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
3: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
4: Ano, slyšíte správně.
3: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
4: Žádné dlouhé čekání.
3: Profesionální montáž a rychlá realizace.
4: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
3: nebo telefon 724 100 122.
4: Klimatizace Břeclav.
3: Řešení proti letnímu horku.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
6: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Lady Gaga a hit z filmu Top Gun 2 tady u nás na Krokodýlu před 11. Krásné sváteční dopoledne vám přeje Katka a taky Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, Brno promění chleborádovou vilu ve Smetanově ulici, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Zveme vás do kina Lucerna na mysteriózní akční komedii B-tým na stopě. V této vtipné detektivce je pastýř, který každou noc čte ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nebudou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy. B-tým na stopě v kině Lucerna v pátek 8. května od 16 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu po 11. Black.

0: Kdo se dneska nemají, ale soutěží na Davida Kolera, tak si dáme Lucie, trošku vás naladíme. Za půl minuty bude 11.
1: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní majalesové počasí vypadá docela nadějně. Během dne očekáváme většinou polojasno, odpoledne z počátku večera pak přechodně i zvětšenou oblačnost. S možností lokálních přeháněk, ale větší pravděpodobnost výskytu je na Blanensku a Vyškovsku, tak doufám, že Brno to obejde. Jinak odpolední teploty maximálně kolem 22.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Brno vyhrálo projektanta pro první etapu proměny Chleborádovy vily ve Smetanově ulici na centrum Leoše Janáčka. Zakázku získala firma, která má obdobné zkušenosti například s úpravami ústavního soudu. První etapa prací bude zahrnovat zajištění statiky budovy nebo odstranění vlhkosti. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš nenašli shodu v tom, kdo by měl reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Babiš je toho názoru, že hlava státu by neměla zemi reprezentovat, a to kvůli názorovému nesouladu v otázce naplňování závazků NATO. Prezident však trvá na tom, že se summitu chce zúčastnit, kompetenční žalobu ale zatím nepodá. Francie udělila náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Oceněn byl mimo jiné za svou roli při rozvoji česko-francouzské vojenské spolupráce. Řehka, kterému loni v říjnu udělil medaili za zásluhy o stát v oblasti obrany prezident Petr Pavel, stojí v čele české armády od léta 2022. Hokejisté Philadelphie podlehli ve druhém kole play-off NHL doma Carolině 1-4. V sérii prohrávají 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x ze 30 střel. Hurricanes vyhráli všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference.
5: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne přejeme taky všem řidičům. Aktuálně pozor, v Brně máme pár policijních hlídek, a to v ulicích Kounicova, Poříčí a Libušina třída. A dívám se, že na Svitavsku u Moravské Třebové na silnici první třídy číslo 35 u kruhového objezdu zasahují právě teď záchranné složky u nehody motorkáře s osobním autem a tvoří se tam dlouhé kolony v obou směrech. Jinak by měl být na silnicích klid, no a připomínám, že MHD v Brně dneska jezdí podle jízdních řádů pro soboty a neděle.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

3 minuty po 11. a my už za chviličku opět vyrazíme za Jirkou Wienerem, který je za krokodýla v Majálosovém průvodu mířícím z náměstí Svobody na Výstaviště. Tak buďte s námi, Katka vám přeje, ať máte bezva sváteční pátek.

0: Fia.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
3: Chlápek stojí na břehu rybníka, na krku provaz a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku, když k němu přijde policista a povídá: člověče, stojte, co blázníte? Co vás to napadlo? Když tam skočíte, budu muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme a v téhle zimě dostaneme oba zápal plic. Tak neblázněte, jděte domů a oběste se tam.

0: krokodýl.
1: V centru Brna je dneska hodně rušno, důvod je jeden jediný. Můžete být v ulicích svědky majalesového průvodu mířícího z náměstí Svobody na výstaviště, kde startuje majales s rádiem Krokodýl. No a my tam oslavíme letos už své 32. narozeniny. No a z místa se nám hlásí kolega Jirka Wiener.
2: Je to tady krokodíláci, majálesový průvod a taky začátek brněnského majálesu. Máme tady taky výherkyni naší WC budky Rádia Krokodýl, Nikču, která je právě teď tady s námi. Jako, ahoj.
3: Ahoj, jako mobilní zpovědnice a také nevěsta na útěku. Sbírám vaše rady do manželství, ale také vaše hříchy, za které dostanete rozřešení nebo trest.
2: Nikča je bílém jako nevěsta. Majálesový průvod dorazil na brněnské výstaviště, kde začíná brněnský majáles i s rádiem Krokodýl. Těšte se na velké hvězdy jako Činasky, David Koller, Kellyn. Bude toho opravdu hodně. No a samozřejmě oslavíme 32. narozeniny zhruba v 18 hodin před vystoupením Jiřího Korna. Tak Krokohlídka zdraví z brněnského výstaviště.
1: Tak dneska hurá všichni na výstaviště na majáles s Krokodýlem. Potkáme se tam, těším se.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl přímo v centru dění. Užijte si brněnský majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej,

Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky

0: zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis www.jene.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.

Minuty po půl dvanácté z Krokodýla už pro vás Phil Collins, taky bude Taylor Swift. No a přátelé, máme pro vás krokodýlí zvuk s majalesovou částkou. Ráno jsme ji pro vás zakulatili na krásných rovných 100 000 korun a už za chviličku nabídnu 100 000 a 50 korun k tomu. Tak se nás držte.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Také je to tady, vážení a milí, pokud si chcete zasoutěžit o víc než 100 000 korun, tak voláte studio 603 103 103 právě v této chvíli. Mám tady 100 000 a 50 korun. No a někdo byl nejrychlejší. Hezké dopoledne, krokodýl Katka. Kdo tam?
2: Dobrý den, tady Jarek.
1: Dobrý den, Jarku. Co byste na to řekl, kdyby vám teď spadlo do klína 100 000?
2: No, bylo by to výborný.
1: No, na co by to padlo ve vašem případě? Nebo byste šetřil?
2: Ale ne, něco by se koupilo.
1: To. A pak by se to oslavilo.
2: Tak, přesně.
1: Tak, Jarku, držím palec, tohle je náš zvuk. A já jsem strašně zvědavá, co typujete.
2: No, já si myslím, že to je otevření bočních dveří těch posuvných u dodávky a zavření potom.
1: Známe to, jasně, víme. A arbitr už zná odpověď a ta zní takto. Tak ani dveře u dodávky, slyšel jste to sám.
2: No,
1: i přesto krásný den. Naschledanou. Naschledanou. No a samozřejmě navyšujeme náš bank opět do příštího kola. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás.

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
2: Jedu.
3: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám, sedím.
3: Strouhám.
4: Flambuju.
2: Hasím.
3: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
2: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
4: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
1: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
6: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Jíchou, Kristinou Danhelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Glacier tady u nás na Krokodýlu krátce před 12. Je na čase zjistit, co je nového. Petra má krokodýlí zprávy.
1: Hezké poledne, v neděli bude možný vstup do všech stálých expozic Moravského zemského muzea zcela zadarmo. Víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Kultura pod hvězdami míří letos opět do Brna. Muzikály, humor, rodinná pohádka nebo večer plný českých hitů, a to vše pod širým nebem. V červnu a srpnu ožije koupaliště Biotop v Komárově oblíbenými tituly jako Rebelové, 50 odstínů, Lotrando a Zubejda i koncertem Pod sta legendám. Kultura pod hvězdami v červnu a srpnu v Brně. Více na kulturapodhvězdami.cz.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z Krokodýla, tedy Swims. Taky bude Marky Marka, Prince Little Joe. A chybět nebude Eva Farna. Za půl minuty přesně bude 12.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Během dne dnes očekáváme většinou polojasno, odpoledne z počátku večera, pak přechodně i zvětšenou oblačnost s možností lokálních přeháněk, ale týká se to především Blanenska a Vyškovska. Brnu se to, doufejme, vyhne. Odpoledne teploty maximálně kolem 22 stupňů.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký pátek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Práce na multifunkční hale, která vzniká v areálu brněnského výstaviště, se teď soustředí na budování ledové plochy. Dělníci také montují osvětlení a dokončují úpravy venkovních zpevněných ploch. Stavba za zhruba 5 miliard korun se má otevřít v říjnu. V neděli bude možný vstup do všech stálých expozic Moravského zemského muzea zcela zdarma. Navštívit můžete Dittrichštejnský palác a Antropos od 10 do 17 hodin. Památník Leoše Janáčka pak od 10 do 15. Rusko v noci útočilo na ukrajinské pozice na frontě a vyslalo nad Ukrajinu drony. Dnes to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské síly podle něj zasáhly mimo jiné ropné zařízení v ruské Jaroslavli. Obě země se navzájem obvinují z porušení příměří, které Moskva jednostranně vyhlásila v souvislosti s oslavami konce druhé světové války. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1 a ukončili v 10. utkání Eurohockey Tour v sezóně neporazitelnost u 6. celkového vítěze série. Další zápas čeká tým trenéra Radima Rulíka zítra v poledne proti Finsku.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýla zdravíme taky všechny za volant. Pozor, se dejte aktuálně v Brně v Okružní ulici, kde zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut. Očekávejte tam silný provoz. No a policejní hlídky máme právě teď na Poříčí, na Veslařské, Zborovské, Okružní, Heršpické nebo na Hlinkách. Děkuji za škrabání, Tondo, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: 12. hodinou už mě ve studiu střídá Tunde Kala. Ahoj.
1: Nazdar.
0: Aby jsme objasnili to škrabání.
1: Já jsem stál za Katkou a Katka četla z mě nachystanýho a začala se škrábat tak jakože nepřirozeným pohybem úplně uprostřed zad.
0: To bylo přirozený, to bylo pod podprsenkou na zádech a ty začal taky pomáhat.
1: Já jsem začal škrábat na zádech, aby to, aby to šlo líp.
0: Děkuji, ahoj.
1: Prosím.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probudil a Kalův Frk.
2: Minulý měsíc jsem měl velké dilema. Jestli se mám rozvést a vzít si mladou 19. No a co ti v tom zabránilo? Manželka.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 9 minut před půl jednou máme po obědě, teda v drtivé většině domácností se obědvá v poledne, někde je to třeba v 11 a někde třeba v 1 nebo ve 2. No ale my teď vyrazíme za dětmi na klidné silnice. Děti, zeptali jsme se v mateřské školce v Žabovřeskách, víte, kdo je to pirát silnic?
2: Krade poklady.
3: Třeba ten, kdo krade auta, jinak nevím.
4: Že někdo jede třeba 50 a jde se tam 20.
5: Jde z kopce a tam může být nějakou pokutu.
6: Ten, co zastavuje auta, když moc jede rychle, nebo když je v nějakým, jako nějaký špatný řidič.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
7: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. carmen-flora.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
8: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
9: Máme konečně vlastní dům.
8: Ještě to není úplně domov.
9: Ale to se spraví.
8: Uděláme pro to všechno.
9: Úplně všechno. Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
10: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zážitek.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
9: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Majalesový průvod odstartoval na náměstí Svobody v 10:40 a teď už je celý ten průvod také v areálu Brněnského výstaviště, jak to tam aktuálně vypadá. A koho vedle sebe má kolega Jirka Wiener, to nám prozradí právě teď on sám.
1: Brněnský majales, je to tady, krokodýláci, my vás zdravíme. A máme tady naši výherkyni, nevěstu na útěku, Nikču.
2: Zdravím posluchače Rádia Krokodýl, ahoj.
1: Nazdar, tak jak si to užíváš?
2: Je to super, už jsme rozdali pár rad, takže plním můj úkol.
1: Vyhrála vlastní WC budku Rádia Krokodýl. Máme tady jednu naší posluchačku Editu, jak se ti to tady líbí?
3: No skvělý, bezvadný.
1: Na co se těšíš dneska nejvíc?
3: Na všechno.
1: Krokodýláci, tak je to tady. Brněnský majáles a my se na vás těšíme.
0: Říkáte si, počkat, už začali hrát kapely, to jsem nestih. Prosím nás, v klidu. Průvod, pravda, prošel, ale ty kapely začnou na Velostage hrát ve 13:00, no a na Krokodýl Stage ve 13:35 MC Gay, 14:35 Trocha klidu, 15:50 Martina Pártlová, na tu si tam určitě budu podívat, 16:55 Vypsaná Fixa, potom představení týmu Rádia Krokodýl, hned po nich 18:05 Jirka Korn, 19:10 David Koller, 20:30 Činasky, 21:45 Ben Kristoval a 23:05 Horkýže Slíže. Ano, dneska to žije majalesem.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
8: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
9: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
10: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
9: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
10: Že bych se taky svezla.
9: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
11: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
12: Ano, slyšíte správně.
11: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
12: Žádné dlouhé čekání.
11: Profesionální montáž a rychlá realizace.
12: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
11: nebo telefon 724 100 122.
12: Klimatizace Břeclav.
11: Proti letnímu horku.
13: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
14: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
15: Dva! Nossa!

0: Just Might a Bruno Mars tady u nás na rádiu Krokodýl krátce před 13. hodinou. My na Krokodýlu fandíme. Komu? Proč? Co? Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. Tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jakub Král, ředitel základní školy Očovská Hronín a mobilní telefony máme již několik let v omezeném provozu. Ve výuce máme tablety, máme další digitální měřící technologie, mobily jsou využívány v hodinách, samozřejmě se to vlastně vyučujícího, pokud jsou zapotřebí, tak se v hodinách využijí a opět se vrací do skříně, do šatem.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Krokodýl.

0: Činasky s Klárou. Mimochodem, jak bylo řečeno, i kapelu Činasky uvidíte dneska na brněnském Majalesu. Od 20 hodin a 30 minut vystoupí na naší krokodýlí stage. Bude 13 hodin, tady Petra má další zprávy. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Zvýšený dohled strážníků u hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil, i o tom už za chvilku.
0: A jedna bude za minutu.
2: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 13. budeme servírovat hit za hitem, přitom ani jeden dvakrát během dne. Kdo bude, co bude? Miley Cyrus. Chystám taky Right Said Fred. A bude i Michal Hrůza.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí žádná hrůza nebude. V centru Brna máme 19,5 stupně. To samé hlásí Břeclav. Hodonín hlásí stupňu 18, Vyškov 16 a Žďár nad Sázavou 13,5. Odpoledne rozpětí 19 až 22. Na večer možnost lokálních přeháněk, ale s větší pravděpodobností výskytu na Blanensku a nebo na Vyškovsku.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zvýšený dohled strážníků u hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil a bude pokračovat. Městská policie prostor začala před 2 týdny nepřetržitě hlídat, protože se tam zhlukují lidé bez domova a někteří porušují vyhlášky a zákony. Za posledních 14 dnů se tam podle primátorky Markéty Vaňkové situace sklidnila. Dnešní den vítězství je v Česku státní svátek, který připomíná konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Na letošek připadá jeho 81. výročí. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23.01 středoevropského času. Na území tehdejšího Československa boje končily postupně. Zásadní roli sehrálo pražské povstání. Na osvobozování tehdejšího Československa se kromě Američanů a Sovětů podílela i rumunská armáda. Letecké společnosti po celém světě ruší tisíce letů a omezují kapacity před letní sezónou. Důvodem je prudký růst cen leteckého paliva, spojený s konfliktem na Blízkém východě. Dopravci už z rezervačních systémů odstranili miliony míst a odborníci varují před dalším zhoršením situace během léta. Některé aerolinky zároveň nasazují menší letadla, aby šetřili palivo. Portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo pomohl fotbalistům An-Nassru jedním gólem k vítězství 4-2 nad Al-Shabaabem a v saudské lize už nastřílel 100 branek. Celkem má Ronaldo v kariéře na kontě 971 zásahů.
4: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré odpoledne, jdeme na silnice, není úplný klid. Pojďme se podívat nejdřív do linky řidičů.
5: Dobrý den, Brno. Pro řidiče v oblasti Lesné, křižovatka Seifertova, okružní, probíhá rekonstrukce. Je tam změna dopravního značení a bohužel už v krátké době docházelo tam k dopravní nehodě naposledy dnes. Takže snižte rychlost, sledujte dopravní značení, abyste bezpečně dojeli domů. Pěkný den.
0: Děkujeme, šťastnou cestu. Ano, no prosím vás, nejezdit po paměti, to jako zásadně. Nevím, jestli už to na té Merhoutové odstraněné je, respektive na okružní, ale byla tam nehoda 2 osobních aut. Pozor, teď aktuálně v Husovickém tunelu ve směru do kopce, do Žabin, blokuje pravý pruh porouchané auto s přívěsem, doprava tam zpomaluje. Na Svitavsku mezi Moravskou Třebovou a Březinou u Dlouhé Loučky havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranáři. A pozor, na Břeclavsku v Kosticích v Lanžhodské ulici se srazila 2 osobní auta.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nevím, jak vy, milí krokodýlové, my jsme se chystali na dnešní Majonéz. Doufám, že to klapne tak, jak jsme si všichni představovali. No a už se také chystáme na neděli. A to můžeme úplně všichni, ať už na Majonéz půjdeme nebo nepůjdeme. Proč na neděli? Vy to nevíte? Tak já vám to během chvilky prozradím.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Pane vrchní, v té želví polévce není ani kus želvího masa.
3: No jasně.
2: A v maďarském guláši taky neplave žádnej Maďar.

0: Krokodýl.
1: Vždycky druhá neděle v květnu je určená osobám, které jsou, alespoň z mého pohledu, nejdůležitější na světě. Protože bez nich jsme tady nebyli. Ano, den matek budeme slavit i tedy my na rádiu Krokodýl. Tak nezapomeňte na tu vaši, ať je opravdu odkudkoliv. Stačí nám napsat nějaký pěkný vzkaz pro tu svoji maminku na studio@krokodil.cz. No a v našem vysílání vyhráváte krásné kytice z Carmen Flory v Králově Poli. No a můžete jim třeba i nechat zahrát něco na přání. Prosím vás, nezapomeňte, neděle a maminky, to jde pěkně dohromady.
0: Byli u našich prvních krůčků. Byli nám vždy oporou. Díky, mami.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin. Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
6: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Jíchou, Kristinou Danielovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
7: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Víme, co se bude dít zítra. Dámy, pokud máte doma dobrovolného hasiče, tak víte, že zítra doma nebude. Jak to? Vylepšit oficiální český rekord v dálkově přepravě vody se zítra pokusí tisíce hasičů na Žďársku. Stávající rekord v dálkové přepravě vody, jakože jedna spojená Hadice, je z roku 2010, kdy se podařilo spojit Hadicemi a Čerpadly dolní Loučky a nejvyšší vrchol Žďárských vrchů, 9 skal. Tentokrát je start naplánovaný v Bořinově u Nedvědice a cíl bude po více než, poslouchejte dobře, 64 kilometrech u pramene řeky Svratky. Úplně přesně 64 kilometrů a 140 metrů. A kolik tam jako bude lidí, hadic a tak? Takže prosím vás pěkně, do toho rekordu se podle aktuálních údajů zapojí 2337 hasičů z 303 sborů, včetně jednoho ze Slovenska. Něco málo čísel. K dispozici bude 57 cisteren, 258 klasických stříkaček typu PS12 a bude spojeno 3246 hadic typu B. Jinak převýšení tam bude zhruba nějakých 463 metrů. I letos to bude sledovat agentura Dobrý den, aby se mohlo potvrdit, že ten rekord fakt byl a bude. Já jsem jako dlouho váhal, ale asi se tam jako fakt půjdu zítra podívat, taky protože tam budou i ti naši hasiči, tedy dobráci ze Sentic. Vím, že ráno kluci budou žít 6. Jako ráno s nima určitě nepojedu, ale během dopoledne se asi půjdu podívat. Každopádně mají být někde u Vídeňské přehrady nebo nad Vídeňskou přehradou. Každopádně zítra pokus o rekord v dálkové dopravě vody. Tak držíme palce, ať to klapne.

0: Krokodýl.
1: Nevím, jak to máte vy, milí krokodýlové, ale já si troufám říct, že za hodinku si dám první orosené na brněnském Majalesu. Taky se tam jdu podívat, stejně jako velká spousta lidí. Mimochodem, jak to tam teď aktuálně vypadá, to nám prozradí ten, který je na místě. Kolega Jirka Wiener. Jirko, dobré odpoledne.
2: Je to tady Krokodýl, brněnský Majales. Ano, pokračuje v plném proudu. Všechny stage valí i stage rádia Krokodýl. Tady mám návštěvníky. Ahoj!
3: Ahoj!
2: Na co se těšíte dneska nejvíc?
4: Na Gintra, na Štejna,
5: na Sáru.
4: Na Sáru.
2: Přátelé, stavte se. Dneska samozřejmě i Činasky, David Koller, v 18 hodin Jiří Korn, před ním vystoupí Rádio Krokodýl, 32. narozeniny právě Rádia Krokodýl. No a VC Budka, VIP VC Budka Rádia Krokodýl, taky v provozu vyhrála i posluchačka Nikča, která si to pěkně užívá. Tak vás zdravíme z brněnského Majálesu, kde to postupně už začíná gradovat. Zastavte se za námi na brněnské výstaviště.
1: A já se teda zastavím. Dobré odpoledne.
6: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp. 9. až 11. července Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
7: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
8: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
7: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
8: Že bych se taky svezla.
7: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
9: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
10: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
11: Rádio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
12: Zbrojovačky a zbrojováci. Sezóna 2025-2026 míří do finále a nás čeká předposlední domácí duel. V neděli 10. května od 17 hodin změříme síly s Vlašimí. Přijďte oslavit Den matek. Už od 15.30 startuje nabitá fanzóna na Srbské. Vezměte rodinu a doražte si užít parádní nedělní odpoledne. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Těšíme se na vás na Srbské.
11: Fandíme s vámi.
7: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: the answer.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: tebou, nebo bez tebe, každopádně s krokodýlem. Právě teď, 2 minuty před 15. hodinou.
1: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě. Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 3. hodině odpolední například Milky. Natalie Imbruli. A zahraj mi Krištofa. Život je krásný i na konci
4: světa. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je mi jasné, že třeba pokud sedíte někde pod pergolou a tak podobně grillujete, že byste chtěli možná bylo trochu tepleji, ale třeba na takovém majalesu je to počasí, myslím, naprosto ideální. Žádný úžeh, snad teda úpal taky ne. Je tam 20 stupňů v centru Brna. Teplota se nám bude samozřejmě s přibývajícím odpolednem a večerem snižovat a taky se možná vyskytnou někde drobné přehánky, ale spíše na Vyškovsku nebo na Blanensku. Teď jdeme na zprávy. Ty má Petra. Dobré odpoledne.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Dnes si připomínáme Den vítězství, státní svátek spojený s koncem druhé světové války v Evropě. Příměří vstoupilo v platnost 8. května 1945 ve 23.01 středoevropského času. Osvobození Brna proběhlo o pár dnů dříve. Boje vyvrcholily 26. dubna 1945. Rudá armáda tehdy osvobodila většinu vnitřního města. Od 14. června už obchody nebudou moci na regály doplňovat některé medové produkty pod názvem med. V platnost totiž vstoupí nová opatření Evropské unie, která upřesňují, jaké výrobky budou moci toto označení nést a jaké ne. Stávající zásoby se ale ještě budou moci doprodat. Opatření budou platit pro všechny členské státy.
4: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
6: Znojmo si letos připomíná 800 let od svého založení a zve na vrchol jubilejního roku třídenní oslavy s podtitulem Znojemská nakládačka, které se uskuteční od 5. do 7. června. Historické centrum města se promění v živou scénu plnou hudby, gastronomie a autentických historických zážitků. Čeští vodní slalomáři před sebou mají 2 klíčové víkendy, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jediné volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z loňského mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou. Všechny 4 nominační závody se uskuteční v pražské Tróji.
2: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké páteční, ale hlavně sváteční odpoledne. Provoz je výrazně klidný, než by tomu bylo v klasický pátek ve 3 odpoledne. Ale jsou tady události, které musím zmínit. Například na výjezdu z Hodonína ve směru na Ratíškovice u Pánova havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranné složky a dlouhé zdržení očekávejte v obou směrech. A taky si dejte pozor na rychlost. Kde? Pojďme do linky řidičů.
7: Radek Minařík na Hněvkovského měří rychlost, jak se jede jako ven z města k Olympii, takže nohu z plynu.
0: Děkujeme, Radku, ještě jednou. Hněvkovského ve směru ven z Brna. Tam se měří rychlost. Tak šťastnou cestu do cíle vašich cest.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tesco Krokodýlem po 15. hodině si například připomeneme to, co bude v neděli a no den matek, no a taky se určitě půjdeme podívat za kolegou Jirkou na brněnský Majáles. Tak buďte s námi, přeju vám hezké páteční a zároveň sváteční odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Pane vrchní, rozčiluje se host. To pivo je kalné a ještě v něm plave moucha. Nesmysl. Jak by mohlo být kalný, když v něm vidíte tu mouchu?

0: Pěkný svátek, pěkný pátek, krokodýláci. Rescue me, Bell Book and Candle.
1: Den matek na rádiu Krokodýl.
0: A do toho Majáles, kde je už dneska v podstatě celá parta krokodýla, kromě mě, takže pěkné odpoledne tady za Robinzona. Z Krokodýla studia zdraví Petr Holík a zdravíme všechny maminky i matky, protože v neděli čekáme den matek. A tak každý den máte možnost hrát a potěšit svoji maminku, ať je z Brna, Vyškova, Hodonína, Břeclavy, Znojma nebo Třebíče. A každý den, kromě toho, že ji můžete potěšit písničkou, je možné vyhrát nádherné kytice Carmen Flora z Králova pole. Posílejte své vzkazy na studio@krokodil.cz, nezapomeňte jméno i telefonní kontakt na vás a pak už jenom doufejte, že budete mít štěstí.
1: Byli u našich prvních krůčků. Byli nám vždy oporou. Díky, mami. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krásného svátečního pátku vám hraje Krokodýl, Kalet se laví.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Ano, hudební událost roku. Už dnes na brněnském výstavišti s Krokodýlem. Brněnský Majáles, kde je i můj kolega Jirka Wiener. A motoristická událost měsíce. Tuto sobotu, neděli neboli víkend na brněnském Kreditas Autodromu Brno. Histokap a nepretrocová šmrnc. Na okruh totiž vjedou legendární vozy, včetně monopostu Formule 1 trojnásobného šampiona Jacka Brabhama, BMW 320 Group 5, švýcarská hvězda Roger Boliger pojede s obrovitým Pontiacem GTO Trans M a vyjede i domácí hvězda David Bečvář s Fordem Sierra RS 500 Cosworth. 16 závodů a pedok s víc jak stovkou nadupaných speciálů od cestovních a sportovních vozů až po Formuli 1. To vidíte za 350 korun. Lístky koupíte na místě. Parkování je gratis, k dispozici u otevřených tribun. Histokap tento víkend na Kreditas Autodromu Brno. Užijte si to.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
9: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
10: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histokap se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
11: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
12: Máme konečně vlastní dům.
11: Ještě to není úplně domov.
12: Ale to se spraví.
11: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
13: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
14: Haló, jsme tu všichni.
15: Já nic nevidím.
14: Nemůžeme rozsvítit?
15: Je to tajný.
14: Takže,
15: pohraj jste.
14: Heneš, long story short, tady.
15: Brňák, Dian, jsem tu.
14: Hora,
15: já Maja, taky.
14: Dobrý.
15: Jdeme.
14: Jedu.
15: Hořák.
14: Zapínám.
15: Krájím.
14: Šlehám.
15: Sedím.
14: Strouhám.
15: Flambuju.
14: Hasím.
15: Slejvám.
14: Utírám.
15: Solím.
14: Pepřím.
15: Servíruju.
14: To bude legendární hostina.
15: Elimon Fresh Festival.
14: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
16: Izomat stavebniny.
17: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
18: Best Beleza.
17: Nádherná zahradní dlažba.
18: Best Bellissima.
17: Dvě úžasné zahradní dlažby.
18: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
17: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
19: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Haleluja, je tady svátek a pátek, krokodýláci, tak ať je pohodový s krokodýlem, ať budete trávit svátek majálesem, doma s rodinou, ve fitku, na procházce nebo u kávy, jako právě Vildas, Jaruš ve Slavkově a Pavel v Mezříči. Petra, zprávy, čtvrtá právě teď odbyla.
1: Hezké odpoledne, zítra se v Kapucínské hrobce bude konat speciální prohlídka, i o tom už za chvilku.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Dneska žijeme muzikou, hudební akce roku je tady. Majáles na výstavišti, jsme u toho. Tady si hrajem to, co máte rádi. Jennifer Lopez bude Jeruzalema. Taky si dáme ty, kteří jsou už na Vystecu připraveni na svůj večerní performance. Činasky. A bude Pitbull. Feel this moment.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Tak jak to cítíte, krokodýláci? Je to dobrý? Občas je to někde zamračený, ale je to bez deště a bez kapek, je to pořád takový hodně vysušený, mohlo by trošičku sprchnout třeba v noci, aby to bylo cajk. V Brně 20 stupňů, v Šepkovicích 18,7, Zdeňo zdravíme k Třebíči, ve Žďáře Péťa hlásí, že je krásný počasí a 17 na teploměru. Sobota, neděle bude částečně zatažený víkend v obou dnech, na Moravě zítra 20, v neděli 23 stupňů Celsia.
2: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Zítra od 14 hodin se koná komentovaná prohlídka kapucíni v běhu času, a to u příležitosti 370 let od posvěcení kapucínského kostela nalezení svatého kříže. Návštěvníci se nejprve vydají do hrobky a zjistí víc o dějinách řádu. V další části prohlídky jim pak představený brněnské komunity kapucínů popíše, jak vypadá jejich život v 21. století a čemu se dnes věnují. Brno vybralo projektanta pro první etapu proměny chleborádovy vily ve Smetanově ulici na centrum Leoše Janáčka. Zakázku získala firma, která má obdobné zkušenosti, například s úpravami ústavního soudu. První etapa prací bude zahrnovat zajištění statiky budovy nebo odstranění vlhkosti. Sněmovna bude pokračovat v debatě o svém postoji ke sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně na mimořádné schůzi svolané na příští čtvrtek. Vyvolala ji vládní koalice. Setkání se má uskutečnit ve druhé polovině května v Brně. Sněmovna o tomto bodu začala jednat v úterý. Debatu ale přerušila krátce po půlnoci na středu. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1 a ukončili v 10. utkání Eurohockey Tour v sezóně neporazitelnost u 6. celkového vítěze série. Další zápas čeká tým trenéra Radima Rulíka zítra v poledne proti Finsku.
2: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pěkné odpoledne i ve svátek za volanty, kdy je provoz mírný, ale nehody jsou skoro tragické. Krokodýláci velmi opatrně, máme minimálně dvě místa, kde jsou prostě uzavřené vozovky kvůli řešení opravdu těžkých nehod, takže prosím vás, pozor. Jinak dneska celý den v podstatě Štefánikova v Brně, prasklé potrubí, bránilo to tam provozu na celé šíři vozovky nebo části. Ten prasklý vodovod, myslím, že se to pořád ještě asi řeší, takže opatrně tady. Jinak dneska problematické stavy u Hodonína, převrácené vozidlo, záchranné vyprošťovací práce aktuálně, silnice 432 u Hodonína tím pádem dočasně stále uzavřená, všechny složky integrovaného záchranného systému jsou na místě. Mimochodem teď velmi čerstvě silnice 413 u Moravského Krumlova, tam jsou havarované vozidlo, je tam v tom motocykl, samozřejmě pro motorkáře velice nepříjemné, doufejme, že ne tragické, takže i tady prosím pěkně 413 Moravský Krumlov, uzavřená komunikace, záchranné vyprošťovací práce, integrovaný záchranný systém komplet na místě, tak prosím vás pozor. A ve Znojmě máme komplikace, v Průmyslové ulici čeká vozidlo na odtah, tak na to dávejte pozor. Kdybyste měli něco, volejte linku řidičů a dobře dojeďte.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásné sváteční páteční odpoledne po 16. přeje Petr Holík úplně všem na Moravě, Vysočině a nejenom vám, co jste za volantem, opatrně na těch místech, která jsme si říkali. A dávejte pozor, protože bude hantec, takže Žánku, zdarec.
1: Zdar jak svíňa skoro k svým mládežníci. Gobity, co to je? Plunková sícna?
0: No to žádná, kamaráde, to mi gómem. A jinak vám, co nepůjdete na Majáles, posíláme kapelu, která tam dneska rozhodně je. Činasky.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Nováková k manželovi. Pepo, to bych ráda věděla. Kde jsi včera celou noc chlastal?
3: No, budeš se divit, ale já bych to taky rád věděl.
4: J-Lo.

0: Kapela NSYNC z Krokodýla do svátku a hlavně do střílek pro Zdeničku, která píše: zdravím vás Petře, všechny krokodýláky, děkuju za super hudbu, skládá se mě hned lépe 10 kubíků dřeva.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Jo, Zdenička není žádná troškařka, má to prostě na sezónu, tak ať to jde s krokodýlem Zdení krásně od ruky a při svátku mějte s náma dobrou náladu i při práci, občas se trošku můžete i opalovat. A my můžeme hantecovat. Žanku, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa, skoro k svým mládežníci. Gobity, co to je? Plunková sícna?
0: No, tém žádná. Ve štatlu se někteří i chytli.
3: Něco navíc, prostě místo navíc, ne? Tak to je místo navíc.
4: Volné sedadlo.
5: Jo, tak volné sedadlo, ano.
0: Volné sedadlo, ano.
2: Plunková sícna je volný sedadlo. Ve šmirglu, v kině, v palírně. Přeju vám, abyste dneska nacházeli jenom samý plonkový sícný a měli pytel jeden.
0: Třeba na Majalesu bude 50 tisíc lidí, tam žádná plonková sícna nebude.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Blíží se Den matek a tak vysílání rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
6: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Za kolik bereš?
7: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
8: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
9: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Izomat stavebniny.
14: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
15: Cemix fasáda, trvalá paráda.
14: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Take me.

0: Feel This Moment, to je Christina Aguilera, Pitbull z Krokodýla. Kdy to tepe na brněnském Majálesu na výstavišti i tady u nás. 16.38, za zvuky do ruky rozdány 3 miliony a teď už je ve hře 100 000 a 100 korun, krokodýláci. Tak kdo jste plnoletí a souhlasíte s výherním řádem, dávejte pozor. Co jste právě slyšeli za činnost, co u toho probíhá, co myslíte, kdo víte, vemte telefon a pojďte mi volat. 603 103 103, 100 táců je ve hře.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Lokomotiva Emil Zátopek a Miraj, když nemůžeš, přidej s krokodýlem.
1: Zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A my postupně přidáváme, už jsme na 100 000 a ještě 100 korunách. Krokodýly za zvuky do ruky. Pěkný balík. Tak kdo si o něj bude moci zahrát a dovolal se jako první? Tady je Petr. Halo, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Antonín.
0: Dobrý den, Antoníne. Kde vás máme? Jak trávíte sváteční odpoledne?
2: Pracovně v Brně.
0: Do kolika hodin to máte dneska, Tondo?
2: Do 19.
0: Tak, ať vám to rychle utíká, já tady budu v kousek díl, jak vy. Pohlase bych řekl, že v 18 u vás asi máme.
2: Jo, stopra.
0: Souhlas s výherním řádem nám to niku dáte?
2: Ano.
0: Dobře, co jste v té práci vymyslel na arbitra? Je napnutej, zvuk, připomínám, zní takto. Tak, co to podle vás je, co se u toho děje?
2: Já si osobně myslím, že když si uvařím vajíčko na tvrdo, tak když ho pak chci oloupat, tak vezmu to vajíčko a když takhle to ten stůl to jako promačkám, tu skořápku, tak to jsou ty zvuky té skořápky, si myslím.
0: Vy máte rád vajíčka na tvrdo, Tondo?
2: No,
0: co?
2: Neopovrenu.
0: Co? Já taky ne. I Emil Zátopek měl rád vajíčka. Mimochodem 100 000 a 100 korun k tomu, to už je slušná částka, to by bylo vajec. Ježiš.
2: To je moc pěkná částka.
0: Tak, loupání vejce na tvrdo, pane arbitře, co na to říkáte? Dáme to do práce, Toníkovi, ty prachy. Pozor! Tak prej dneska ne, zvedáme bank. Tondo, dobře. Mějte se moc krásně, ať vám to v práci utíká. Ano, a mějte hezký víkend, mějte i svátek. Naschledanou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavik.cz.
4: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
5: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
4: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
5: Že bych se taky svezla.
4: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
7: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
8: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Jarontovou, Robertem Míchou, Kristinou Danhelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tady je Krokodýl, stále hity na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi, Hodonínu, ale i na Dvorska, kde probíhá úžasná domácí zabíjačka u krejčích a řezníci se vytáhli a nejvíc Pavel a pak kámoši Kuba, Myšák, Katka, takže chválíme černá polívka, noblesní jitrničky, jelítka, škvarečky, výborně vypečený. Kluci, vy jste se nám vytáhli. No my si dáme zprávy společně s Petrou, protože pátá je tady za půl minuty, tak vítej.
1: Hezké odpoledne, zvýšený dohled strážníků u hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Představení Matka uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Balet Žizel uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A komedii Kati nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pátá právě odbyla Krokodýláci a aby jsme nemluvili jenom o zabíjačce na Dvorska, tak budem taky šprechtit o sexu. Bude Alvaro Soler. Budem v oblacích. Dáme Sound of Silence. A bude Shakira. Waka waka.
5: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No úplně ty škvarečky cítím tady ve štatlu z Dvorska. Myšáku, dobrý, fakt povedený, užijte si to tam. 20,7 stupně Celzia nahoře na kopci na Kravíhoře, Šepkovice 18,7 až Žďár 17. Takový je sváteční pátek na teploměrech při odpoledni. Sobota oblačná 20 stupňů Morava 16 Vysočina, neděle částečně zatažená, ale teplejší 23 na Moravě, 20 na Vysočině. Užijte si to.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zvýšený dohled strážníků u hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil a bude pokračovat. Městská policie prostor začala před 2 týdny nepřetržitě hlídat, protože se tam zhlukují lidé bez domova a někteří porušují vyhlášky a zákony. Za posledních 14 dnů se tam podle primátorky Markéty Vaňkové situace sklidnila. Dnešní den vítězství je v Česku státní svátek, který připomíná konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Na letošek připadá jeho 81. výročí. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23.01 středoevropského času. Na území tehdejšího Československa boje končily postupně. Zásadní roli sehrálo pražské povstání. Na osvobozování tehdejšího Československa se kromě Američanů a Sovětů podílela i rumunská armáda. Letecké společnosti po celém světě ruší tisíce letů a omezují kapacity před letní sezónou. Důvodem je prudký růst cen leteckého paliva, spojený s konfliktem na Blízkém východě. Dopravci už z rezervačních systémů odstranili miliony míst a odborníci varují před dalším zhoršením situace během léta. Některé aerolinky zároveň nasazují menší letadla, aby šetřili palivo. Portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo pomohl fotbalistům An-Nassru jedním gólem k vítězství 4-2 nad Al-Shabaabem a v saudské lize už nastřílel 100 branek. Celkem má Ronaldo v kariéře na kontě 971 zásahů.
6: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus za volanty při svátku Krokodýláci. Někteří máte zabíjačku, někteří grillujete, někteří se možná skoro opalujete nebo skládáte 10 metráků dřeva, že zdeníčko ve střílkách. A proto ten provoz je stále klidný, ale stále ještě máme uzavřenou komunikaci u Moravského Krumlova silnici 413, kde se nám srazilo osobní auto s motorkářem. Potrvá to ještě dobře půl hodiny. Do 18. stále hrozí pravděpodobně uzavření silnice u Hodonína. Silnice 413 132, kde se nám převrátilo osobní auto. Takže i tady záchranné vyprošťovací práce a na místě kompletní integrovaný záchranný systém. Znojmo Průmyslová tady měli odtahovat nějaké odstavené auto, tak možná dávejte pozor. Teoreticky se to stále ještě neudálo, čeká se. A pokud vy jedete, tak přejeme šťastnou cestu. Dobrý dojezd.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Hezké sváteční odpoledne s Krokodýlem, 17 hodin, téměř 5 minut. Morava, Vysočina, Zlatíčka, diskotéka, děcka, co je diskotéka, víme?
1: Tam můžou být bonbony nebo něco takového.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: A můžou tam být třeba i leni, jeleni a zrovna jednoho jelena v oblacích tady teďka pro vás máme s Krokodýlem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: To ses včera musel tak namazat? Já, že jsem byl namazaný? No nevykládej, sám si se k tomu přiznal. Prosím tě, víš, co toho člověk nakecá, když je ožralej?

0: Jo, to jsou časy, krokodýláci. 10 let před krokodýlem ještě tahle ta pecka. Born in the USA, Bruce Springsteen a Zlatíčka do svátku.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Sváteční pátek, den osvobození, krokodýláci, 8. květen. Tak to dneska máme také takové uvolněné, osvobozující a řešíme diskotéky. Musím pozdravit třeba Zámeček, Pozořice, Želešice u Bobra, kde jsme dělali mrak diskoték Rádia Krokodýl. Někteří stále pamětníci, že? Vzpomínají, protože to bylo nezapomenutelné. Musím pozdravit Maru Šmída, DJe, Tomáše Mrázka, Karla Kelču, Jaru Jíšu, Jaru Trojana a další DJe, protože dneska nám Zlatíčka řeknou, co to je diskotéka, co se tam hlavně děje, děcka?
2: To je dům a v tom je, někdo tam někdy přijde, je tam hodně lidí, je tam hlavně hodně chlapů a všichni tancujou.
3: Tam je taková koule a tomu se říká diskotéka a tam je pustěná hudba na hlas.
4: Víte, proč tam chodí? Aby si šli zatancovat.
5: V noci tam chodí.
6: O půlnoci tam můžou chodit.
7: Tam můžou být bombony nebo něco takového.
8: Nebo se tam může hrát na píšťalku a můžou tam být koncerty a světýlka růžový.
0: Jo, světýlka růžový a nebo bombony modrý, růžový, občas jsou papírky. Někdy ty papírky se dávaly pod jazyk a někdy na tom papírku bylo napsaný od holky nebo od borca za 5 minut u záchodu.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: A když byl třeba DJ Lucifer v Pozořicích jako host, tak se pak chlubil po skončení akce, že byl na záchodě asi 3x.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Starnet internet.
13: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
14: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
15: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
1: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl z devadesátek, Primitives a do toho Majáles, kde to duní, tančí, paří a krokodýl slaví svoje 32. narozeniny.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Zdravíme všechny a speciálně pak na frekvenci do Letovic, kde nás posloucháte a jste nadšení, protože právě tam rádi jezdíme za úžasnými výtvory, nejenom co se záclon týče. A právě včera se uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy Záclony v květech v muzeu města Letovice. A ta nabízí krom známých záclon jedinečná květinová aranžmá. A po celý měsíc květen můžete obdivovat, jak okouzlující aranžmá z živých i umělých květin právě v Letovicích. Inspirací pro tvorbu bylo netradiční propojení skutečných květin a motivů květů na záclonách ze sbírky muzea. A společně s touto výstavou Záclony v květech si můžete prohlédnout i další expozice v muzeu. Otevřeno je vždy od středy do soboty od 10 do 15 hodin a proto další písničku posíláme právě do Letovic, ať se vám tahleta nová expozice a výstava Záclony v květech opravdu líbí.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
0: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Ne, je to tajný.
7: Takže, pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
9: Hora, jama já, taky.
7: Dobrý.
8: Jdeme.
9: Jedu.
8: Hořák, zapínám, krájím.
7: Šlehám,
8: sedím.
7: Strouhám,
8: flambuju.
7: Hasím.
8: Slejvám, utírám, solím. Pepřím.
7: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
10: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: a DVDu.
1: Děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Lucka Vondráčková, Láska umí víc a u Jíšu umí výborný grilovaný dobroty. Koukám tady, že máme paličky kuřecí, kukuřici, krkovici. Pěkná práce. Jak jsme zdravili DJe, tak Jára Jíša je prostě jako pravidelně a vždycky naladěn na krokodýla. Protože to je super, je to síla, Jaro, díky. Mimochodem, ochutnávka by nebyla špatná, ale pak, že by to řidič sežral, tak samozřejmě to sněste vy a nechte se chutnat, krokodýláci. Nejenom ke grilování, pohodu s krokodýlem, 18. se blíží, je tady už za 3 minuty. My jsme pořád na Majalesu, mimochodem čeká nás za chvíli na Majalesu vystoupení Jirky Korna a před Jirkou Kornem taky vystoupí celý tým Rádia Krokodýl. Kromě Holíka, protože ten vás zdraví z krokodýla. Petra, tak ta by měla být na Majalesu, protože toto je záznam. Peťo, co máme na 6?
1: Hezké odpoledne, o víkendu se na jihu Moravy očekává vysoká aktivita klíšťat, i o tom už za chvilku.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Já se jmenuji Ivo Pokorný, jsem ředitelem na základní škole Jana Babáka a omezení telefonu máme 2. rokem. Žáci nepoužívají telefon, jedině během výuky, ale pokud učitel svolí a třeba využívá nějakou aplikaci k výuce, tak ten telefon mohou použít. Jinak ve škole se telefon nepoužívá.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Kultura pod hvězdami míří letos opět do Brna. Muzikály, humor, rodinná pohádka nebo večer plný českých hitů, a to vše pod širým nebem. V červnu a srpnu ožije koupaliště Biotop v Komárově oblíbenými tituly jako Rebelové, 50 odstínů, Lotrando a Zubejda i koncertem Pod sta legendám. Kultura pod hvězdami v červnu a srpnu v Brně. Více na kulturapodhvězdami.cz.
2: Rádio Krokodýl.
6: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
2: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Sváteční 6. hodina právě odbyla, krokodýláci, a bude super muzika do písniček na přání. Hodím vám tam Mambo Number 5, zatímco vy otočíte tamhle ty krkovičky. Jaro, jo, dávej na to pozor. Bude Fate of Aphelia. Tímhle pozdravíme Toma a jeho kluky, kámoše na prigl. Bude Moje milá. A Krokodýl hraje Oldies but Goldies, takže z 80. Kingston Town. Respektive to je přelom začátek 90. UB40 a bude Be My Lover. To je speciálně pro všechny ty DJe, který máme právě u Krokodýla. 6 hodin, 1 minuta, přesně.
10: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je to super, teploměry pořád vedou. Je tam 20 stupňů, zatímco na hodinách 18. Šepkovice, tam ale máme trošku propad, takže 17 stupňů, Žďár 16. Sobota oblačná, 20 stupňů, Morava 16. Vysočina, neděle částečně zatažená, ale teplejší. Na Moravě 23, na Vysočině 20 stupňů Celzia.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
12: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
12: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Meteorologové o víkendu na jihu Moravy očekávají mimořádnou aktivitu klíšťat a vydali kvůli tomu varování. Lidé by se proto měli mít při pohybu v přírodě na pozoru, a to nejen v lesích, ale také v městských parcích. Zatímco v lese nese borelie zhruba každé desáté klíště, v městské zelení je to každé čtvrté. Odborníci doporučují použít repelent a po návratu domů se důkladně prohlédnout. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš nenašli shodu v tom, kdo by měl reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Babiš je toho názoru, že hlava státu by neměla zemi reprezentovat, a to kvůli názorovému nesouladu v otázce naplňování závazků NATO. Prezident však trvá na tom, že se summitu chce zúčastnit. Kompetenční žalobu ale zatím nepodá. Ministerstvo zahraničí Spojených států dnes začalo odebírat americké cestovní pasy některým rodičům, kteří dluží vysoké částky ve výživném na děti. Zaměří se nejprve na ty, kteří dluží v přepočtu 2 miliony korun a více. Opatření se podle údajů ministerstev zahraničí a zdravotnictví dotkne přibližně 2700 držitelů amerického cestovního pasu. Po nehodě v kvalifikaci na závod superbajku Northwest v severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti závodníka. Úmrtí 48-letého Holána potvrdila na Facebooku motoškola, ve které pracoval jako instruktor.
5: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
12: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýláci, zdravíme na silnice a mimochodem všechny, co znali Kamila, protože Kamča, to bylo světlo pedoku, to byl borec neskutečnej, tak odpočívej v pokoji, chlape. To se nemělo stát. Na silnici se taky dějou věci, které by neměly. Dávejte pozor, máme tam pád z elektrického invalidního vozíku, je to někde blízko Násedlovic. Na Hodonínsku silnice 419, takže je u toho integrovaný záchranný systém, probíhají záchranné vyprošťovací práce. Násedlovice 419, opatrně. Teď hlavně dálnice, máme tady několik událostí. D1, nejprve 101.70. Z Prahy na Brno porouchané auto, v podstatě po defektu pneumatiky, osobní auto někde na zpevněné krajnici, a máme pozor, 175. a téměř půltý kilometr, sud v PJP, jsem si říkal, co to je PJP, pak si říkám, aha, pravý jízdní pruh, takže doufám, že tenhle ten sud někdo jako pohotově odstranil, že už tam není 175. a půltý z Brna do Prahy na dálnici D1, a máme tady ještě nějaké doutnající auto po požáru na D2, je to, dá se říci, z Brna na Hodonín, na Břeclav, na Bratislavu, 20. kilometr D2, buďte opatrní, je na zpevněné krajnici, odstavené osobní auto, lehce doutnající, tak snad se tam nic hrozného nestalo. Máte-li něco, volejte klidně linku řidičů a šťastnou cestu.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tady je Krokodýl Peťan Holík, zdraví všechny, Moravu, Vysočinu, grillující, zabíjačku provádějící, takže směr Dvorska pro Borce, pro Káču, pro Myšáka a posíláme Clean Bandit, Demilová to solo.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: po uši.
1: Hezky krokodýla do uší. Marek Ztracený, 7:15, pryč.
2: Den matek na rádiu Krokodýl.
1: 7:15 pryč a krokodýl už to rozjel na pódiu a právě teď to tam rozbalil taky. Jirka Korn.
3: Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou. Svítí a háj se zelená. Zdravíme svou matku, pozdravím taky Katku. Doufám, že se všichni červenají.
1: Krokodýláci, miluju Jirku Korna, doufám, že si to všichni užijou na Majálesu. Právě teď si ho živou performance a doufám, že jste stihli, anebo ještě stihnete do neděle, kdy je den matek, pozdravit svoji maminku. Mimochodem, na Krokodýlu celý týden maminka můžete nejenom zahrát, ale ještě vyhrát nádherné kytice z Carmen Flora v Králově Poli. Posílám zdravici i do Carmen Flora v Mikulově a připomínám své vzkazy. Stále posíláte na studio@krokodil.cz a pochopitelně necháváte taky na sebe nějaký kontakt. Krokodýláci, všem maminkám, taky té mé, Marušce, další písnička a krásný víkend.
2: Blíží se den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
4: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řešení proti letnímu horku.
8: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
9: Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
2: Je dobré mít se na koho spolehnout.
10: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

milovaný a milující. S Krokodýlem nejlepší hity na Moravu, Vysočinu, k Hodonínu a speciálně Slavkovou, teď No Name Lekná, kde mimochodem ve Slavkově máte už jen do neděle Láskolavičku v Zámeckém parku. Na zámku byla otevřená expozice Napoleon v konírnách Slavkovského zámku. Lavička lásky na zamilovanou chvilku, selfiečko, zamilovaný vzkaz a polibek ještě zítra a v neděli. No a v neděli zamilovaná lavička ve Slavkově u zámku končí. Kéž vaše láska zůstává, tak jako vy právě teď u rádia. Tady máte Bruna Mars, dobrý sváteční podvečer. Just Might.

0: Pěkně tepe krokolí Labuš by my lover a právě teď Majále z brněnské výstaviště slavíme tam 32. narozeniny a paříme na Jirku Korna. No a budeme pařit na zvuk atmosférických motorů o víkendu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Tohle to je lákadlo pro vás, fanoušci motorsportu. Těšte se, tento víkend symfonie zvuku atmosférických motorů a ikonické vozy, včetně monopostu Formule 1. Mimochodem právě ten, se kterým závodil i trojnásobný šampion Jack Brabham. BMW 320 Group 5, řada legendárních BMW 320, Corvety, Porscheáky, Lotusy, Lamborghini, McLaren s obrovitým Pontiacem GTO Trans, MB1 na okruh švýcarská legendární hvězda Roger Boliger a s Fordem Sierra RS500 Cosworth zase naše domácí hvězda David Bečvář. 16 závodů, pedok s víc jak stovkou nadupaných speciálů od cestovních a sportovních vozů až po Formuli 1. To pro vás chystá Creditas Autodrom Brno 9.-10. května, kdy se vrací šampionát Histocup. Vstupenky mimochodem se kupují na místě, dostanete se na přírodní C-čko, dostanete se i do pedoků. Parkování zdarma k dispozici u otevřených tribun. Histocup tento víkend na Autodromu Brno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
7: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Jo, tak tohle je Magic Krokodiláci právě teď speciálně pro dva oslavence, co slaví dneska kulatý narozeniny, a my máme přání jediný: štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Queenie Kind of Magic došla panic pro Járu Mrkvicu a Milana Hlodana. Jo, píše mě Alda Karásek, velký kámoš, že jste spolu kluci hrávali fotbal za šlapanice, teď se slaví v Kulečníkovém klubu ve Šlapanicích, takže milý Járo, vlastně sousede přes jedno, i tobě, Milane, jenom to nej, krásně si to užívej, ty i druhej, a mimochodem, jenom to nej, to je prostě magický. Jako když slavíš třicetiny a pak slavíš šedesátiny, tak všechno nejlepší a štěstí, zdraví od Aldia Krokodýla, ať vás, borci, provází síla. Pěkný večer u Kulábru.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity. Menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Za kolik bereš?
5: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
8: Máme konečně vlastní dům.
7: Ještě to není úplně domov.
8: Ale to se spraví.
7: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
9: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem a nejenom těm mladým jinochům, co slaví tu dvojto třicítku. Dáme si Depešáky Enjoy the Silence, takže i do Tvarožné pro Petra Kříže a pro všechny fandy Depeš Mode. No a pak budete taky krokodýláci vybírat vy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teplota už nám jde lehce pod 20, i tady v Brně, v Šepkovicích jsme někde u 16, Žďár na 15, sobota bude až 20 stupňů, na Moravě 16, na Vysočině, neděle sice částečně zatažená, ale 23, Morava 20 stupňů, Vysočina. A tady jsou hlavní události svátečního 8. květnového dne.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
10: Práce na multifunkční hale, která vzniká v areálu brněnského výstaviště, se teď soustředí na budování ledové plochy. Dělníci také montují osvětlení a dokončují úpravy venkovních zpevněných ploch. Stavba za zhruba 5 miliard korun se má otevřít v říjnu. V neděli bude možný vstup do všech stálých expozic Moravského zemského muzea zcela zdarma. Navštívit může tedy Trištejnský palác a Antropos od 10 do 17 hodin. Památník Leoše Janáčka pak od 10 do 15. Zvýšený dohled strážníků u hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil a bude pokračovat. Městská policie prostor začala před 2 týdny nepřetržitě hlídat, protože se tam zhlukují lidé bez domova a někteří porušují vyhlášky a zákony.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezký večer a klidnou jízdu, ať jedete Moravou nebo Vysočinou. Krokodýláci, tady v Brně dávejte pozor na Tržní ulici. Máme tam nehodu, 2 osobní auta, je to bez zranění, šetří se to a je to dost čerstvé, takže teprve přijdou na místo i policisté a případně záchranka. Integrovaný záchranný systém teď v ulici Jihlavské tady v Brně, protože nám tam srazil autobus chodce a to je velká patálie, tak doufejme, že to nebude příliš vážné. Doutrající odstavené osobní auto připomínáme stále na dálnici D2 z Brna na Břeclav na 20. kilometru. Máte něco dalšího, volejte linku řidičů a šťastnou cestu.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásný večer všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi i k Hodonínu i k tomu doutrajícímu osobáku, co je na té trase na Lanžhot krokodýláci. Depešáci, Enjoy the Silence, i do Tvarožné.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Krásný páteční sváteční večer všem s Krokodýlem. A jdeme hrát na přání podle vás, krokodýláci, tady je Petr Holík. Jinak všichni krokodýláci jsou samozřejmě na výstavišti na Majálesu, kde slavíme 32. narozeniny. Zatímco vy slavíte třeba tamhle v Kulábr klubu ve Šlapkách 60. borci. Kdo začne dneska na telefonu? Halo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marek.
2: Marku, zdravíme do Die. Pěkný sváteční večer na Znojemsku. Ahoj.
1: No, dneska jsem roznášel letáky ve Znojmě v Dobšicích. No hrozně. To horko, teplo.
2: Je tam tak, skoro je léto a to je teprve začátek května. Prej El Niño bude úřadovat a teplo bude opravdu pořádné o tomto létě. Už to asi začíná. Takže letáčky, prosím tě, které říkali co?
1: No. Dělám distributora.
2: Tebe úplně nezajímá obsah, ty prostě víš, že musíš to doručit do 800 schránek, tak prostě doručuješ a jedeš, a jedeš.
1: A dneska jsem dělal teďka večer, jsem přišel domů a udělal jsem výborný v dolečky.
2: V dolečky? No, s povidlím nebo s marmeládou nebo čím?
1: No, s marmeládou a na to šlehačku.
2: No, to zní dobře. Pošli mě dva a co si dáme zahrát?
1: No, mně se strašně líbí Denzel, Pump It Up.
2: Jo, dobrý nápad, hele, Pump It Up, pojď, pro ty, co třeba vstávají zrovna, nebo mají před sebou večerní směnu v práci, chystám to, pošleme to, komu řekni?
1: No, pro všechny lidičky, do Znojma a k vám do Brna, prostě, že jste úžasné rádio na jedničku, fakt.
2: My moc krát děkujeme, zdravíme všechny, nejenom nosiče letáčků,

0: Víc než slova, to je kapela Extreme, More Than Words, 19 hodin, 19 minut, přesně právě teď jste s Krokodýlem, pokud nejste na Majálesu a můžete si dát zahrát na přání. Dobrý večer.
1: Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
2: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Zatímco paří celý výstaviště asi 50 tisíc lidí, tak my jsme tady v takové pohodičce sváteční, dáváme si hrát podle vás a možná se vás taky zkouší dovolat 50 tisíc. Někdo je teď na telefonu, kdo to jest? Dobrý večer, Petr.
7: Ahoj, Peťulko, tady je Peťa ze Žďáru.
0: Ahoj, Peťulko, zdravíme Vysočinu.
7: Čau, čau.
0: Ahoj, Žďáru, čau, čau. Jak se máme při svátku ve Žďáře?
7: Jo, v pohodě.
0: To rád slyším. Sobota, neděle, nějaký plány, co?
7: Sekání trávy.
0: Sekání trávy. No. Míra mě slíbil, dneska jsme si volali, akorát jsme jeli s klukama do Hodonína, respektive na přístav do Petrova, tak říkal, že prej toho dneska poseká hodně a že sekne i tebe. Už se tak stalo, nebo ještě ne?
7: No, tak seknu.
0: A jsi spokojená teda? Jsi spokojená v dobré náladě, vyladěná?
7: Jo, tak to víš, že v pohodě.
0: Jo, Míra tam ze zádu řve jednou, dvakrát, třikrát, Peťo, dobře, Míro, jsi šikovnej, dobře. Peťulko, co si dáme hezkýho zahrát?
7: No, dneska si dáme Unstoppable.
0: Dobře, Siu, dobře, a budeme to hrát pro?
7: No a bude to pro tebe, děkuju. Pro Jirku Wienera, pro všechny na Majáles, pro Bobadla Milany a pro všechny, co nás znají.
0: Dobře, všechny zdravíme, Kometu taky, všechny modrobílí.
7: No, Kometu a taky, to víš, že jo.
0: Krásný sváteční večer, papa, ahoj.
7: Jo, ahoj, čau, čau.

0: na psání.
1: Pro všechny kometáky, pro ty, co jsou dneska už ve fantastické náladě, protože si dali 2-3 piva nebo půl flašky sedmičky vína. 19:28, mimochodem už včera jsem zaznamenal, že byly takový nálady. Jestli je to tím, jak je ten květen lásky, jo, a že to je i k alkoholu, krokodýláci, pokud si dáváte na zdraví, tak hlavně opatrně na játra, jo, máte jenom jedny. Jdeme na telefon, koho tam máme, dobrý večer.
2: Ahoj, tady Jarda.
1: Jardo, no Hodonín, nazdar, Jardo. Dobeši, jak se máme u Dobešů v Hodoníně, Jary?
2: Skvěle.
1: Co to je skvěle?
2: Odpočívám.
1: Odpočíváš, takže jsi doma, ležíš, sedíš.
2: Ano, a tam tu.
1: A tancuješ. Skvěle, skvěle. Jari, co si dáme zahrát? Řekni. No, máš nápad? Nebo to necháš na mě? Co?
2: Nech to na mě
1: a řekni, koho všeho budeme zdravit tam u vás v Hodoníně. My jsme dneska jeli s mýma klukama okolo Hodonína. Do Petrova jsme jeli, tam je krásně, na přístavu, na Baťově kanále.
2: Krásně.
1: Nádherně, nádherně. Lidí tam bylo, čověče. Všecky na Baťův kanál zdravíme s krokodýlem, co vám tam hraje naše rádio. No a speciálně rodinu Vajglových, Jonáška se ségrou, s mámou, s tátou, s Bárou. Krásný večer, hezky se tam relaxujte, rekreujte a hlavně nějaký kolo ještě udělejte. My to pak s Alexem doma mu to vysvětlíme, že se mu nemá stejskat. Se mu musel odvést, že mu bylo smutno. Takže řekni, pro koho jmenovitě jdeme hrát?
2: Leonu.
1: Leonu, samozřejmě, ta už má i nějakou písmu.

0: Tak to mě mrzí, tak to upřímně musím
1: stresit. Ne, pohodě.
0: Jarušku.
1: Byla pyšná.
0: Tak, krásný večer v tom případě, zdrž se, opatruj se, měj se a do Hodonína. Srdečné pozdravy z Krokodýla, uživejte víkend i sváteční večer. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Láska je odpověď, to jsou Anděle Morandi, Krokodýláci, krásný večer, hezký pátek.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Hezký pátek, krásný svátek, mimochodem zahráli jsme od Jarouška z Hodonína do Hodonína do Prušánek, už mi dokonce tady píše Alex pozdravy z kuchyně, kde pije poctivý, silný kafe a zdraví i kolegyňku Evičku na čerpací stanici do Lužic. Na OMV dneska Evička má noční směnu, tak Evičko, ať ti to tam výborně utíká s naším krokodýlým rádiem, které vám tam pořád hraje. Jdeme opět na telefon, tentokrát je na úplně opačnou stranu, než je Hodec a Petrov. Máme tam našeho věrného, mimochodem Anděla, když teď dohráli Andělé. Halo, dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Pavel Janča z Velké Mezříčí.
0: Anděli, Mezříčí sváteční, krásný večer.
2: Ahoj.
0: Ano, zdravíme andělky. Jak je při svátku v Mezříči?
2: No u nás je těch 20 stupňů, bylo teďka přes den, teďka už to jde do chladu takový.
0: Takže to bylo
2: příjemné.
0: A jinak
2: je to situace, že tady sedím na svým ústavu a poslouchám tě od 3 hodin. Hrál jste svatně a díky si mohla za všechno.
0: Dneska šly krásné písničky, je to pravda, i mě to dělalo radost, Pavlíku, a doufám, že ti to u toho kafíčka dneska svědčilo. Pro koho budeme hrát, řekni?
2: Pro pana Smutního a pro pana Denka Texa, který mě včera zahrál písničku, že bych mu to chtěl opravit.
0: To je náš bajkeros, rytíř ze Stolové hory.
2: Fajnovej
0: kluk, fajnovej
2: kluk,
0: ano, ano, je o kousek mladší než ty a jinak je velmi fajnovej.
2: Vím, že jsem hrozně rád, že jsem ho poznal, několikrát jsme si vyvolali.
0: Skvěle, jsem rád, kluci, dobrý lidé se mají propojovat. To se musí tomu se musí pomáhat.
2: Sestřička Monice a Pavel, který mě poprvé dali dohromady mým vnoučatům a pravničce pojmíši. Samozřejmě dosazil mě do krásného městečka Marcelce do Brna, Zuzce a Martině do Prahy, která poslouchá každý den, a do pečovatelského ústavu a do domu pro seniory, všem sestřičkám, kteří po nás tady pečujou. A chtěl bych poděkovat ještě Radce za vynikající grilovačku, udělala pro nás takové posazení, takže bych chtěl jí poděkovat. A chtěl bych dneska ještě hlavně popřát všem maminkám, které budou mít v neděli svátek, protože maminka je vyznamenání, nejhodnější člověk v celé rodině, tak jim přeju všechno hezkého a spíš mamince to posílám do nebíčka. Pozdravuji všechny svoje děti a díky moc a hlavně všem andílkům v Brně, Velké Mezříčí a v Sazovníně, takže díky moc za všechno.
0: Taky děkuju, krásný večer přeju do Rantířova, Diega, Alexe, Elišku, Denisku, všecky ano. Zdravím, Filipa, Míšu a mějte se strašně krásně, báječný víkend, ahoj.
2: Ahoj, krásný víkend tobě, čau.

0: Anděla pro všechny anděle, nebo anděli, 7:45, Change the World, Eric Clapton, a ještě stihneme někoho z vás na lince 600 300 303 v písničkách na přání. Krásný večer s Krokodýlem.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
3: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem, speciálně teď do Prušánek pro Leonku, naši věrnou krokodýlku, která dneska si užívá ten sváteční den. S Beníkem procházka, potom grilování, poslala mě tady, jak to měli krásně na tom plechu nachystaný, to musela být velká dobrota. Akorát jej píše hrozně smutno po její šéfce Ivetce, po Zlatíčku, takže musíme pozdravit teď Zlatíčko Ivetku do Hodonína. Pozdravíme i do Prušánek Leonku a speciálně pak od Leonky pro její maminku na tu neděli. Taky přání, maminko, toho nejkrásnějšího, nejlepšího, a děkujeme, že jsi. Od Leonky, od dcerušky, a k tomu Jonas Brothers, písnička právě teď z Krokodýla. Hezký večer do Prušánek i do Hodonína. Děkuji.

0: Krokodilace Jonas Brothers Sucker for You, 19.50 přesně do Průšánek k Hodonínu pro Olonku. A hity na psání. 603, 103, 103, pořád to tady zvoní, někoho tam máme, je tam někdo věrný, halo, dobrý večer.
1: Zdar jak svině, já tady Vilda a já už je Slavková.
0: Slavkováci, miláčci, nazdar, nazdar. Zdravíme k Napoleonovi, golfovému hřišti, k Láskolavičce. Vildo, Jaruško, už máte fotku z Láskolavičky u vás ve Slavkově?
2: Ne,
0: jak to?
2: Podivu nemáme.
0: Jak, a jak to, že ne, čověče? Prosím tě, tak v tom případě, Vildo, o víkendu program jasný, zavítat do Zámeckého parku, protože hnedka asi 20 kroků od zámku, nebo 35 kousek, je Láskolavička. A je tam jenom do neděle.
1: Zajdeme tam o víkendu.
2: Bude muset.
0: Měli byste. Tak, co si dáme zahrát a pro koho to bude, Jaruško?
2: No, Svaz českých bohémů, od Bohnoutu.
0: OK, dobrá. A bude to pro?
1: A bude to především dnes pro Mroža Dohodějíc.
0: Dobře.
1: On tady byl dneska u nás na obědě, tak to chceme pro něho.
0: Mrožu, zdar jak svíňa, co dostal dobrýho u vás, Mrož?
1: Lososa jsme měli.
0: Je, to se k Mrožovi hodí. To se k Mrožovi hodí.
1: No a jinak bychom to chtěli samozřejmě pro všechny krokodiláky a pro všechny, co nás znají, pro tebe a tak jako vždycky.
0: A pozdravíme aj Pavla Janštu do Meziříčí, že Jaruško?
1: Janíčku,
0: Zdenka do Šepkovic, přesně, a i Milana jedničku a dvojku, jednoho na Kociánku a druhého do Bastru.
1: Tak ještě Ríšu tady, ze Slavkova.
0: A Ríšu ze Slavkova, samozřejmě, Ríša, to je náš věčný student, on furt studuje nějaký vysoký školy, doufám, že nebude moc přestudovaný. Jaruško, Vildo, děkujeme Čermákovi, krásný večer, krásný víkend, opatrujte se, mějte se a Láskolavička, jo Vildo, Láskolavička,
1: jasný,
0: nezapomeň.
1: To musíme spáchat.
0: Jasný, zdare.
3: Ahoj. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Svaz českých bohémů Krokodýláci od Slavkováku pro Slavkováky, taky pro Mroža dneska večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání. A
0: zdravíme Dvorska ke Krejčím, protože u Krejčích dneska probíhá pravá domácí moravská zabíjačka. Řezníci se prej vycajchnovali. Pavel, Kuba, Mišák, Katka. Noblesní černá polívečka, jitrničky, jelítka, škvarečky, všechno prej výborně vypečený. Hrozně bych chtěli slyšet písničku, kterou si myslím, že bych chtěl zahrát i náš rytíř, protože ten má mimochodem taky teďka jednoho řezníka v pácu, protože dneska slaví krásný kulatiny, takže chystám ty škvory a jdeme na telefon. Halo, halo, seš tam, ahoj.
2: Dobrý večer, trochu zauzený májový večer, Peťane.
0: Zauzený, ano, tam je někdo zase u toho oslavence řezníka, že má tam prostě udírnu, pěkně mu to tam čoudí, voní a on se nám pěkně nadspává. Dobře ti tak, Zdeněčku, dobrý podvečer sváteční, ahoj, ahoj. Co tam máte, co tam máte dobrýho na udírně, řekni, pochlup se.
2: Všechno možný, to hrdlo rádi, prasátka, no.
0: Jo, dobře, no. Ti moc krát děkujem, že nás tady jako takhle trošičku jako provokovat, dobrá.
2: Zítra bude ještě další, dneska to začíná teprve.
0: Ano, vlastně, kolik ten Standa slaví?
2: 70.
0: Ježíš, tak to se musí slavit dlouho, jasně.
2: No, zítra další udírna a v nedělu dojížďák. No.
0: Tak hele, včera měl svátek, dneska slaví narozeniny, zítra slaví narozeniny, v neděli slaví narozeniny. Co tomu Standovi popřejem k těm 70.
2: Staníku, ať ti to k té udírně pěkně šlape.
0: Tak, ať to čodí a ať to chutná. Všecko nej, pěkně si to užívej a zdar a sílu, ať najdeš vždy v krokodýlu.
2: Jo. Hele, písničku ještě teda pošleme všem účastníkům, organizátorům Majálesu.
0: Ano, dobře.
2: A mojím děvčatům Karolínce, Věrce, Monice a Rance.
0: Ano.
2: A na kolínko Janičce Vodvárkové.
0: Ano, do kohoutek zdravíme Janičku, máváme, ať tě brzo jak lánika.
2: Jiným pravnoučatům Belince a Tobíkovi z Líšně, no a vrcholovým golfistům a její kačence z Kulova Utěchova. Jo, ještě do Mezviče Pavlíkovi Anštovi.
0: Ano.
2: Hezký sváteční večer přes Zdenek.
0: Krásný sváteční večer i víkend, Zdeněčku, měj se, opatruj se, rytíři, a dobrou chuť k tomu uzenému. Ahoj.
2: Dár jak svině. Čau, Peťane.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Brno vybralo projektanta pro první etapu proměny Chleborádovy vily ve Smetanově ulici na centrum Leoše Janáčka. První etapa prací bude zahrnovat zajištění statiky budovy nebo odstranění vlhkosti. Sněmovna bude pokračovat v debatě o svém postoji ke květnovému sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně na mimořádné schůzi svolané na příští čtvrtek. Vyvolala ji vládní koalice. Znojmo si letos připomíná 800 let od svého založení a zve na vrchol jubilejního roku. Třídenní oslavy s podtitulem Znojemská nakládačka, které se uskuteční od 5. do 7. června. Historické centrum města se promění v živou scénu plnou hudby, gastronomie a autentických historických zážitků.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Zbrojováci, šance Národní liga vrcholí. V neděli 10. května od 17 hodin nás čeká předposlední domácí utkání. Do Šipex arény přijede Vlašim. Doražte už od 15.30. Fanzóna na Srbské bude tradičně nabitá. Čekají vás burgery, hotdogy, drinky, pivo, živá hudba a skvělá atmosféra. Přijďte si užít parádní nedělní odpoledne se zbrojovkou. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
1: Fandíme s vámi.
3: Děkujeme vám.
4: Děkujeme vám.
5: No vám i tobě. A taky tobě.
1: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Pohodovou páteční noc ve vysílání Krokodýle s vámi Jarek, před námi krokodýlí pelíšek. Pěkně si užíváme prodlouženého víkendu, užíváme si dne vítězství a státní svátek. A tak pojďme za dalšími hity na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Rádio Krokodýl.

Na Krokodýlo další ty jsou připravené. Jarek vám všem přeje hezký poslech, pohodovou noc. Státní svátek máme, spousty z vás pěkně doma v chlídečku. Také máme den matek, jenom abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní den je. A máme tady samozřejmě pěkně dobrou náladu, protože užívat si takového volna, to jako umíme.

věřit. Vaše nejvěrnější rádio.

Na Krokodýlu je s vámi Jarek, přeji hezký poslech, pohodovou noc, teď budeme společně zdravit a to do Velkého Meziříčí. Tam nás sladíte a posloucháte na 89,1 FM. Velves poslouchá, my tam zdravíme a posíláme z Krokodýla další hit.

0: přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Stále si užíváte skvělé hity. Jarek přeje krásný poslech. Dneska máme v rámci České republiky Den matek. Jinak máme také Mezinárodní den Červeného kříže. A v rámci OSN čas vzpomínek na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války. Toliko ten dnešní den 8. květen. Státní svátek, navíc máme Den vítězství a my si budeme užívat z krokodýla. Další hity

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojovku čeká předposlední domácí vystoupení sezóny. V neděli 10. května od 17 hodin se v Šipex aréně postavíme Vlašimi. Přijďte si užít fotbalovou neděli už od 15.30 do nabité fanzóny. Těšit se můžete na burgery od Fat Fuck, borku v hot dog, drinky od Rust Café, živou hudbu a další skvělou zábavu. Vstupenky jsou k dispozici přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Nenechte si ujít vrchol sezóny.
0: Fandíme s vámi.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jarek je s vámi, krásný poslech, hezkou noc, pohodovou. Mnozí o tom prodlouženém víkendu pořádáte různé oslavy, ráno je to trošičku krutější, kocovinka. No a právě dnes v roce 1886 v Atlantě uvedl lékárník do prodeje šumivý lék proti kocovině Coca-Cola. To ještě nevěděl, co způsobil v roce 1886. Teď jdeme za dalšími hity, užívat si budeme. Jarek Hemala, přeje hezký poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě.

Na vlně krokodýla jste stále. Jarek přeje krásný poslech, pohodu, dobrou náladu. Do všech zdravotnických zařízení budeme hrát další hitovku pro dobrou náladu. Ať vám to utíká, pokud jste v práci a pokud tam musíte být, protože patříte mezi pacienty. I vám rádi pošleme další hit a přejeme hodně zdraví.

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

defunto. I vysněná dovolená se může změnit v trápení. Lékaři radí nepodcenit očkování. I na to koukneme teď na Vlně krokodýla, kde je s vámi Jarek. Nemoci, které se lidé dříve spojovali hlavně s exotikou, se postupně objevují i tady u nás v Evropě. Třeba horečka, dengue mohou pěkně vás nebo vás může pěkně potrápit. A to i na několik měsíců. Odborníci proto doporučují nepodcenit prevenci. Účinnou ochranou je očkování. Tak poraďte se svým lékařem, vyražte na dovolenou, to si užijte. Stejně jako tak si užijte i další ty u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Brno-Střed pomůže školám zalepit díru v rozpočtu a čím konkrétně, tak na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Duševní zdraví je téma, které se v dnešní době skloňuje na mnoha frontách. Městská část Brno-Střed proto v těchto dnech rozhodla, že svým základním školám pomůže zaplatit psychologi. Finance totiž chyběly v návaznosti na změnu legislativy, což je dobrým krokem samozřejmě. Děkujeme, no a za dalšími hity valíme. Užívejte si je u nás na Krokodýlu.

Je dobré mít spolehlivého